0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
1: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
0: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať jsi kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Tento čas. Hity, které milujete.
1: Ona se smála a já se zamiloval.
0: Hity, které milujete. Rádio

0: Již 7. ročník Bílovackého Beer Festu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna rádia Čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a napij se.
1: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Rádio Čas.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.

čas. Hrajeme letní hity, které milujete. I love you.

0: Krásný nový den, datum, které se dobře pamatuje, hlavně pokud jsme se učili dějepis a někteří v tom dokonce i žili, 21.8., ale naštěstí už roku 2026 a doufáme společně s Lenčou, že to bude den příjemný.
1: Krásné ráno, já si myslím, že ano, protože je to vlastně poslední pracovní den, máme tady pátek. Mm-hmm. Mimochodem dostali jsme od Peti, našeho režiséra, banány, co my dostáváme každý pátek.
0: Já mám dokonce pocit, že nejenom my dva, ale že to fakt jako dává všem, kteří mají ranní směr. Protože přišel tady kolega Martin Fabík a už se ten svůj jedl, jo, takže...
1: Takže moc děkujeme, on je úplně úžasný, akorát já jsem dneska dostala takový hnědý banán.
0: Já jsem dostal teda, asi mě někde zase zná, tak já jsem dostal, počkej, jak to slovíčko můžu říct?
1: Můžeš. Jo,
0: ne, v pornu jsem nehrál a dostal jsem jako mega, ale mega banán a tvůj...
1: A má ho krásně žlutoučký a já jsem dostala takový tmavý banán, ten už něco pamatuje. A je tam napsáno, jaký banán, taková duše. A já nevím, jestli si to mám brát osobně.
0: A tak ne, tak víš, že Peťa dělá takový joke. Možná, že to zase z nějakého filmu a podobně.
1: Ale dneska se mi hodí k outfitu, protože jsem celá v černém, takže...
0: Myslím, že poprvé, co spolu vysíláme.
1: Ano,
0: že máš
1: já
0: jako jinak black,
1: černou nenosím.
0: No. Takže dneska jsme jakoby černá dvojče, musíme dát do selfiečka, jestli jakože to...
1: Jo, dneska jsme black.
0: Woman and man in black, ano.
1: Jo. Tak. A dobrý je to black.
0: Black.
1: Dobré ráno, Moravo. Black.
0: Občas, když něco špatného, tak udělá black. Takže tak, dobře, za 2:06, Marťu už jsme zmínili a ten má pro vás čerstvé informace. Společně se těšíme na víkend.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC. Skonto nabité.
4: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Opavsku poblíž oblasti Stěbořice. Probíhají tady stavební práce, realizace nové kanalizace. Může hrozit zdržení, jsou zde objízdné trasy. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy. Sucho.

0: a Martin Fabík. České zemědělce letos čeká slabší sklizeň. Kvůli suchu, vedrům a jarním mrazům se urodí méně obilí, řepky i zeleniny. Obilovin může být asi o 17% méně, řepky zhruba o pětinu a zeleniny až o třetinu. Odborníci odhadují, že zemědělci letos přijdou na tržbách asi o 20 miliard korun. Stát proto připravuje pomoc a chce více investovat do vody, která je pro zemědělce stále důležitější.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava spustila pro veřejnost novou pocitovou mapu i anketu. Lidé v ní mohou snadno označit místa, kde jim v horkých letních dnech chybí stín, zeleň, voda, nebo kde naopak vznikají problémy při přívalovém dešti. Více nám řekla mluvčí města Gabriela Pokorná.
2: Ke každému označenému bodu lze připojit vlastní komentář nebo návrh. Po ukončení sběru všechny zaznamenané body a komentáře vyhodnotí odborníci. Výsledky nám pomohou lépe poznat, jak lidé jednotlivá místa v Ostravě vnímají a ukážou, kterým lokalitám bychom se měli při dalším plánování věnovat.
0: Zapojit se mohou všichni, kteří v Ostravě žijí, pracují nebo se v ní pravidelně pohybují. Hlasování probíhá až do 6. září. U Olomouce se chystá nová cyklostezka. Zhruba kilometr dlouhá trasa spojí Rataje s Lubenicemi. Cyklistům nabídne bezpečnější cestu mimo rušnou silnici. Stavba začne už začátkem září a hotovo má být ještě letos. Na projektu spolupracují obce Těšetice a Lubenice.
1: Rádio Čas, sport.
0: A Sigma Olomouc v neděli 23. srpna přivítá na Andrově stadionu FC Pardubice. Zápas šance ligy začne ve 20 hodin a fanoušci se tak mohou těšit na večerní fotbal. Sigma bude chtít doma zabrat a potěšit své příznivce. Dnes bude převážně oblačno, místy se mohou objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 28 stupni. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
3: Rádio Čas, hity, které milujete. Rádio Čas, hity, které milujete.
4: No, nechám se překvapit, protože už jsme dneska zmiňovali mimochodem krásné dobré ráno s Rádiem Čas, že každý si vybavuje, dokonce naši mi povídali i vzpomínku na 21. srpen 68, ale moc nevím, kdo tento den měl svátek. Doufám, že už tehdy už byl stejný svátek, jako je dnes v kalendáři, takže koho tam máme, Lení?
5: No, když ti to řeknu, je to takové to první, co nás napadne. Je to takový pavouk.
4: Johana?
5: S dlouhýma nohama.
4: Johana. Jo. Mimochodem to ty ses tenkrát divila, když jsem ti řekl, že jsme jí tak říkali, nebo ty si to pamatuješ? Protože spousta lidí, když řeknu Ježišmarja, byla tam Johana, tak vůbec neví, o co go a musím strašně složitě vysvětlovat.
5: Já si to pamatuju, my jsme tak říkali a říkáme doteď tomu pavoukovi.
4: Ano,
5: to
4: hlavně u nás se tomu říkalo ještě záchodový pavouk, když se používalo slovíčko nahá a podobně. A je to ten malý bobeček, jenom taková ta kulička, která má takové ty nohy všude možně.
5: Johana, že? S dlouhýma nohama, jo, se u nás to říkalo. No, přesně, ale vlastně vůbec nevím, jestli se ten pavouk tak jmenuje, nebo to je nějaké lidové jenom označení.
4: Teď nevím, jak je to, jestli to není ten sekáč nebo nějak, tak já to dohledám, já to dohledám, jo. Takže
5: Johanky, jinak je to ale nádherné jméno, mně se to hodně líbí, tak mají dneska svátek a dokonce tam mám i variantu, tady u mě v kalendáři jména Jovana. Že Johana a Jovana.
4: A už jsme zmiňovali třeba Moje dospívání, to byl takový francouzský jako rádoby seriál Helena a její chlapci a postavu Johany. To byla taková francouzská obdoba vlastně na Phoebe z Přátel, tak to jsem měl strašně rád, takže jako máte krásné jméno.
5: Všechno nejlepší.
4: A dobré ráno, Moravo, 4 minuty po 6.

0: Jedno se musí nechat, člověk se s rádiem Čas, tady alespoň v rámci ranní směny, já myslím, že Lenča mi dá zapravdu hodně učí. Zmínili jsme Johanu s dlouhýma nohama, takového toho, no, my jsme tomu říkali záchodový pavouk. Takhle, není to pavouk, je to pavoukovec, takže vlastně samostatná skupina a fakt je to prý bobík, strašně hodný, žádné jedové žlázy, neútočí, nekouše a mimochodem má to stejné, co jsme zmiňovali Leni ve Víš nevíš.
1: No.
0: Tak jenom potřebuji vědět, jak si dobře pamatuješ. Prostě kdyby jsi ho chytla za tu nožičku, tak ji taky utrhne a odsupitá pryč, jo, a potom nějak jako prostě doroste nebo se nějak zpamatuje podobně jako u ještěrky.
1: To se nějak jmenovalo no. Nějaká amorfobie nebo no, něco takového, ne?
0: A na to se ptám právě.
1: No tak se to jmenovalo.
0: No, no amorfobie to není. No samozřejmě, že mám nápovědy, jo.
1: No.
0: Takže bude to autotomie, bude to autokracie.
1: Ne, autokracie je něco úplně jiného.
0: Je to autonohofuč? A co bys ještě chtěla?
1: Tak to Ačko je to.
0: Ještě autonomie mě napadá.
1: Ne, to Ačko je to.
0: Autotomie?
1: Ano.
0: No přesně tak, ano, ano.
1: No.
0: Tak
1: je to tak. Mimochodem, já právě mám k Johankám velmi hezký vztah. My jsme na tom záchodě nechávali. Oni nic nedělají, ti pavoučci, oni tam prostě jenom jsou.
0: A jedna věc mi napadla, a teď bez legrace, že vlastně je to vzpomínka jenom z dětství a nevím, jako jestli to vyžadovalo nějaké... Ne, oni bývali u našich na záchodě.
1: Ano, ano.
0: Ne, jenom jako, že já už jsem je fakt desítky let neviděl.
1: I u nás v paneláku byli.
0: Jakože regulární Johany už jsem desítky let neviděl, tak čím to je? Protože naši mají pořád stejný byt, jo?
1: To nevím.
0: Jestli potřebujou nějakou... Já nevím, jakože když se barák zateplil, takže šli jinam a podobně.
1: Možná jo. Myslím, no, protože možná, když tam byly nějaké spáry nebo tak, tak měli jak tam lézt.
0: Mm-hmm. Ale já už jsem Johanu... se ty baráky tak nějak postupně jakoby dávají dokupy, že jo? No,
1: no ale je pravda, že já už jsem Johanu taky dlouho neviděla. No. Možná vymřeli.
0: Na,
1: máme rádi.
0: Budeme optimisti. Máme rádi Johanu na tričko. Ano.
1: Ano, a ten pavouček, co byl tady, to nebyla Johana, že?
0: Ne, ne, to byl útočník.
1: Nebyl.
0: A podobně. Jenom taková vzpomínka, takový půl rok zpátky.
1: Ano.
0: Ano, přesně tak. Se tady objevili jako mega pavoučka na to, co obvykle potkáváte ve svých příbytcích. Fakt byl jako takový jako macatý. Vypadal jedovatě.
1: Ale ne.
0: Vypadal jedovatě. Vypadal. Nicméně, protože jsme jako někde v duši jsme trošku hodní, jo. Takže jsme si ho adoptovali, nechali jsme ho být. On měl nějakou slabost pro mě, takže nade mnou, že?
1: Na tebou se zvísal. Ale byl roztomilý. On byl takový baculatý, ale byl roztomilý.
0: Jo, byl v klidu. Ozízal no. Tady a druhý den už jsme se rozhodli přinést mu mušku, no. No, protože Lenča trápila v dětství mušky a má jich spoustu ještě doma a podobně. No, a on nikde. Zdenek, že? To byl Zdeněček.
1: Tak nějak. Zdenda a někdo ho vyrazil. Ano, nebo zabili ho, já nevím.
0: No,
1: někdo z kolegů to úplně nedal tehdy.
0: Ano, my jsme totiž pátrali úplně naivně, kde je Zdenička, možná no. Se schovala tam, ano, že ona, ano. Že jo? A oni, co bylo, jaký pávouk, jsme ho vyhodili a podobně, no.
1: A nám to bylo líto, to bylo jediné zvířátko, které tady s námi bylo a vydrželo s námi.
0: Přesně ano, jediné zvířátko, které jsme se kdy starali a vydrželo s námi, ano.
1: Ano, alespoň jeden den, takže. Protože nechceme otevírat žádné kauzy toho, jak se stará Rádě o zvířátka, že?
0: Jejda písnička. A zrovna dneska bych to řekl. Jo.
1: To ale už to hraje. No jo.
0: Hity, které miluje Lenča Líšková.
1: Radim se Bystal Bednář.
0: Hezký nový den.

0: Lení, nemůžu se nezeptat. To vždycky zapomenu.
1: Přijďte do toho nějaké děti.
0: Aha, mám pocit, že to je z nějakého filmu, to když vyhráli Richard Krajčího. Tati, jak si starý, tam zní, že na konci. Ano,
1: a vždycky to tam je a já do toho mluvím taky, protože na to taky vždycky zapomenu.
0: To je jedna z mála, kdy ten konec nějak nevychytáváme, jinak i ty, které milujete. Lenča v pracovním procesu, kromě toho klasického, moderovacího, teď vidím, jako, že chystá pro dnešní datum Víš, nevíš.
1: Ano.
0: Je to silné datum?
1: Velmi.
0: A nejenom na 68. rok, jo? Všeobecně.
1: Ne, opravdu mě to baví, protože je to velmi silný ročník, již se blížím do finále a je to velmi pěkné. Opravdu se z toho stalo hodně.
0: Jo.
1: Ale neřeknu ti, co, protože to bys potom měl nápovědu do Víš, nevíš.
0: Co se stane dneska, tak jako lehce vám bude naznačeno naším dvorním astrologem Milanem Gelnerem, no a tak zbytek je na vás podle vašich rozhodnutí, ale takhle před víkendem vám přejeme jenom happy endy, žádné jobovky a počasí tak akorát, protože někde přece jenom může ještě žuchnout nějaký ten hrom a blesk a co?
1: Říkala, co žuchne, víš?
0: No, je to takové.
1: Může žuchnout.
0: Někde, jako mám pocit, že některá místa v Česku to zvládnou úplně na pána, ale někde to má být docela divoké. No,
1: jsou to spíš lokální bouřky. Už včera to trošku popršelo.
0: Měl jsem tu čest, ano.
1: Dneska ráno taky u nás teda pršelo, no ale odpoledne už by Ostrava měla být v klidu, mám pocit.
0: Ostrava měla být v klidu, já se dneska přesouvám ještě do Prahy, a dojedu OK a potom to žuchne, takzvaně.
1: A to je škoda, že jedeš do Prahy. Já jsem ti zrovna chtěla doporučit tady v Porubě skvělou akci.
0: Jo?
1: No.
0: Budeš tam? Moderuješ to?
1: Ne.
0: Já, ne? Ano, protože většinou doporučuji tyhle věci. Dobře, takže za chvíli.
1: Ale můžu ti doporučit takovou, kde moderuju.
0: Ano,
1: ale
0: výborně, tak jo, takže za chvíli na Rádio Čas uděláme si Lenčino okénko dobrých tipů.
1: Tak. Rádio Čas.
2: Horoskopy na dnešní den. Páteční postavení hvězd slibuje velmi pozitivní, živý, společenský a inspirativní den. Hvězdy přejí setkávání, sdílení myšlenek a plánování víkendových zážitků. Jediné riziko spočívá v rozptýlené pozornosti a tendenci slibovat více, než můžeme splnit. Dařit by se mělo skvěle. Co se týká notivních znamení, tak váhy by měly prožít romantické chvíle. Blíženci budou ve svém živlu a vodnáři navážou nové užitečné kontakty. Radci naladí skvělou domácí pohodu. Ryby s chutí pomohou potřebným a štírům se bude dařit mírnit své vnitřní napětí. Berani rozjedou odvážné víkendové plány. Lvi budou sklízet obdiv a uznání a střelci zažijí nečekané dobrodružství. Býci si vychutnají slastné pocity z nadcházejícího víkendu. Pany srovnají okolní chaos a kozorozy pohlídají domácí stabilitu v rozpočtu. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem má přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.

0: Poslední turné nebo poslední velká vystoupení i se speciálními efekty, ty mají opravdu vymazlené, Backstreet Boys opět jedou. No a pro vás páteční ráno, těšení se na víkend a taky na spoustu bezva tipů v podání Lenči, která jednak říkala, že ví o nějaké úžasné akci v Ostravě Porubě, protože co si budeme povídat, jsme tady pro vás kdekoliv po světě, naše centrála je v Ostravě, konkrétně v Ostravě Porubě, takže o čem ses doslechla, Lení?
1: Dneska večer od 6 do 8 bude skvělý koncert naprosto úžasné ostravské kapely Everyday Friday a to přímo na porubské Floridě, tam u Bystra. Takže rozhodně zajděte, stojí to za to, je to naprosto geniální kapela.
0: A kromě toho si říkal, že nám řekneš, že ti seznam míst, kde budeš moderovat, tak klidně.
1: Je to dlouhý seznam.
0: Jestli chceš opravdu vypíchnout nějaké místo, kde budeš, tak prozraď.
1: Je to velmi dlouhý seznam a začíná a končí v Příboře. 5. a 6. září klasika Mariánská pouť, velká příborská akce každoroční a myslím, že už po třetí se tam sejdeme a bude to skvělé.
0: Takže připomíná to jednak klasickou pouť, kde lidi capali, ale doslova to bude i pouť, to znamená i atrakce, hamu papu, program pro děti a tak dál?
1: Všechno, budou tam i kolotoče, navíc je tam velmi bohatý kulturní program, dokonce v sobotu večer Jirka Krhut vystoupí, potom je tam skvělý DJ, který kombinuje DJing a bubny. To bude v sobotu večer, to bude úplně geniální, takže na to se hodně těším, taky samozřejmě program v piaristických zahradách, takže já tam budu všude. I nový cirkus tam bude dokonce. Takže v Příboře. A to je všechno, jinde už nebudu. takže prosím vás, jako je to vlastně unikátní příležitost mě vidět, protože jinde už nebudu.
0: Paráda. V každém případě bez legrace, protože víme, jak to bývá ten přelom jakoby léta, babího léta a tak dál. Hlavně ať vám vyjde počasí, že jo? Protože jako kdyby měli padat zrakaře, tak přece jenom ano, proběhne to většinou nebo až na nějaké omezení, ale také člověk je víc unavenější
1: tak,
0: z toho.
1: Tak, ale my se nevzdáváme. Právě včera jsme se o tom bavili, že to bude za každého počasí.
0: No, tak to je dobré vědět.
1: Takže dvě takové krásné akce, jedna už dneska večer a potom ještě 5. a 6. září.
0: Ať už vyrazíte kamkoliv, tak jsme vašimi parťáky, hlavně si to užijte, protože prázdniny rozhodně ještě nekončí.

0: Jenom takové malé připomenutí a velká radost z toho, že to s námi žijete, i ta radní vysílání Rádia Čas, když máte úplně jiné starosti i přes WhatsApp, protože jsou tady reakce, my jsme dneska zmiňovali jenom krásné jméno Johanka v kalendáři, ale taky výraz pro pavoukovce, tedy sekáče, kterému se u nás prostě říkalo Johana s dlouhýma nohama a podobně. Tak tady máme pár jenom reakcí. Já bych taky s pavoučkem nezdílela jednu místnost, naprosto chápu, že ho někdo odstranil. Jo, to jsme zmiňovali tady. Tady pavoučka, kterého jsme měli velkého ve studiu.
1: Ale to byl takový ňuník.
0: Aha. Ale pozor, je to i s pozváním. A kdybyste chtěli vidět záchodáky, přijďte k nám do domu. Je jich na chodbě dost, jo, a vlastně v barácích všech těch baráků.
1: Ano.
0: V barácích baráků najdete pavoukovce. Tak to byla Mili. Dobré ráno, Smíškové, jste mi připomněli dětství, byla jsem hubená, tatínek mi říkal, že mám nohy jako, cituji, hajzlový pavouk. Ahoj, mějte fajn závěr týdne, jo,
1: že se to
0: používalo na u těho čiček, ano,
1: to tak. To se říkalo. Mimochodem v těch domech je to pravda, já když jsem bydlela ještě za Prahou, v takovém bytě, který byl v podstatě jako kus... garáže to byla, ale bylo to normální, jo. A byl tam vstup na zahradu, tak je fakt, že já jsem v tom bytě měla tak strašně moc pavouků a oni tam pořád byli a nemělo smysl se jich zbavovat, protože já jsem to jeden den vymetla a druhý den tam byli zase. Mm-hmm. Tak já jsem s nimi měla takovou dohodu, aby se drželi v rozích, aby mi nelezli nikde jinde. A opravdu, jako fakt,
0: no, jim
1: oni
0: řekneš,
1: opravdu byli všichni krásní. V rozích tam jsem měla ty svoje pavouky a pamatuju si, že když ke mně přišel Marťa, můj první na návštěvu, tak na první návštěvu, tak jsem říkala, prostě nelekej se, oni opravdu nejdou vymést. To není, že bych je tady si nějak...
0: Že bys byla šmudla.
1: Že bych neuklízela, ale prostě jeden den vymeteš, druhý ne, takže mám doma pavouky jako domácí zvířátka. Tak vím, že tenkrát se tomu smál.
0: Tenkrát se tomu smál. To je zjistil, že to teda bylo. Ne.
1: To není
0: ne,
1: pravda.
0: Ne, opravdu ne. Probáv, viděl jsem tvůj byt, je čačaný až za roh.
1: To není tak. Pravda.
0: Takže, teď už co je pravda, jo?
1: Ano.
0: I když vlastně to je diskutabilní.
1: Počkej,
0: protože,
1: no? Já bych to uvedla už prvním komentářem na Facebooku. Já řeknu odpověď a ty řekneš otázku, jo? A Hanča píše, ono se to nezdá, ale jsou to muži.
0: Jo. Já jsem přesvědčený z velké části, že to tak je, protože se ptáme podle vás, kdo víc drbe. Kdo prostě méně udrží tajemství, kdo když něco ví, tak to hned probírá dál, protože ono se většinou říká ženské drbny nebo báby na pavlači. Já teda znám spoustu chlapů, kteří jsou... slepičí prdelky, jak se říkalo u nás taky, jako cituji. Takže vaše vlastní zkušenost, kromě Facebooku i WhatsAppové číslo?
1: 7766 12 800.
0: Takhle zažila jsi s obou spektrem mužského i ženského někoho takového? Já zase jo, jenom vím, ano, přiznávám i za chlapy, znám takové, kteří si to dokážou pěkně tak jakoby oddrbat, no a
1: jako
0: hodně
1: jo.
0: Ženci.
1: Jo, asi jo. Ale počkej, jako přemýšlím nad něčím, znám to.
0: Ty jsi o sobě někdy neslyšela žádný drb?
1: No, to, nad tím jsem přemýšlela, aha. Jako málo kdy se to dostane až ke mně.
0: Jo, takhle.
1: Jo, já normálně nikdy mám takové jako pocit, říkám, já tady žiju na takovém obláčku, kdy nikomu nevadím.
0: Slečna ideální, ano.
1: Ale to není pravda, já to vím, ale já jsem ráda, že to ke mně nedostane. Ale je fakt, že když jsem dělala na městském úřadě, tak se ke mně jako věci dostávaly. Tam to bylo takové hodně košaté a plné na tyto příběhy.
0: Bylo tam méně zatáček, takže vlastně hned se dozvěděla.
1: A bylo to jako hodně košaté na tyto příběhy, které ještě měly velmi málo společného s pravdou a tam se ke mně občas něco dostalo. Ano.
0: Takže teď už prosím vás, ať už z vlastního života, nebo jestli nám třeba přiznáte, že drbna jste, jo? Jestli máte rádi drby, protože já jsem měl pár jako kolegu nebo kamarádu říká, pojďme si podrbat co je nového a tak dále, jo? Ale většinou je to takové jako, taková tam mezisekce, ano, jako povídáme se o tom, co je nového, ale ještě pořád v rámci nevinnosti. Jo, že
1: je třeba ráda drbu s kamarádkou, ale přiznaně a něžně. Uh-huh. Není to takové to zlé, že víš, co myslím, ale takové to s tou kamarádkou, jak když na tu kávu a tak. Mimochodem, co ty a drby, slyšel jsi o sobě někdy nějaký drb?
0: Jo, myslím, že jo.
1: A vzpomeneš si na nějaký, když pořád marně vzpomínám.
0: Já si pamatuju na jednu, ale to není jako drb, to je prostě... vím, že tam byl, ale to je takových 10 let zpátky a pak mi to někdo říkal a já jsem se nestačil divit. Znáš mě, já směnej, když mě někdo poprosí a tak dále.
1: No, jasně.
0: A já jsem tehdy z nějakého důvodu nemohl, prostě byl jsem tázán, jako jestli můžu vzít nějaký víkendový čas a já jsem musel strašně složitě vysvětlit, já jsem se vždycky omlouval, že něco mám a byl jsem z toho úplně zesinalý, protože jako já nerad odmítám. A dozvěděl jsem se, no a radím řekl, ne. A takhle to bylo podáno, jo?
1: Ale to by ti mělo lichotit, že jsi konečně řekl ne.
0: No, ale ten tón, tak vidíš, že si to pamatuju dodnes, jo? A radím řekl, no ne.
1: Ale tak, to je ještě jako...
0: No říkám, no, tak jako jasně, jsou tam i další, ale tak co si budem.
1: No, takže ale zatím teda to vypadá, že žijeme až na to ne, ve svém milém růžovém světě, kde nás nikdo nepomlouvá.
0: Nebo přesně řečeno, jako já to vím, ale... Teď mi napadl takový výraz sp, ale dobrý.
1: A někdy to překvapí. No to, ale co vy, tak kdo víc drbe, holky nebo kluci? Napište.
0: A namlouvejte 776612800, teď jsme mluvili hodně dlouho.
2: A raz, dva, tři, 4,21.
3: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Již 7. ročník Bílovackého Beerfestu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny. Čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna rádia, čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a napij se.
6: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
7: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
6: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.

0: Aj Alex. Dneska máme s Lenčou mimochodem štěstí na písničky, pro které máme nějak slabost, ano. Pro jejich konce a podobně. Všimla jsi?
1: Ano, jsou to písně asi... s našimi oblíbenými konci a ano. Teď řekni, jak to bylo s tím banánem.
0: Je čas na časované
1: hodiny. Ať to každý slyší. Kdo poslouchal o čestí od rána, tak ví, že jsme tady měli dva banány.
0: To by znělo strašně divně. Ne, když nás zabírají pro televizi Relax, tak páteční rejža, většinou páteční rejža Péťa, zjistili jsme, že nejenom nám, ale prakticky celé ranní směně vždycky rozdá banány, krásné banány a jsou popsané vždycky nějakou vtipnou hláškou.
1: Je to skvělé.
0: A my mu chceme moc poděkovat. Je čas na časované
1: ne,
0: hodiny?
1: Ne.
0: Co?
1: Takže si to tady zase zhrneme.
0: Ano?
1: Já jsem měla na stole takový tmavý ošuntělý banán a bylo na něm napsáno, že je tmavý jako moje duše.
0: Myslím, že Peťa tam napsal, jaký banán taková duše.
1: Jaký banán taková duše, jo.
0: Já jsem tady měl takovou vtipnou, jakože ne, v pornu jsem nehrál a je to opravdu velký banán.
1: A druhý byl krásný velký banán, ne, v pornu jsem nehrál s nápisem.
0: Takže Peťo, děkujeme, je to fakt vtipné.
1: První, co jsem přišla do práce a říkám, Ráďo, ty si je vyměnil, ty banány. To je nějaké divné, to by Peťa neudělal. Nic se nedělo a prosím vás, přátelé, zapište si to, ano, všichni jste moji svědci, že 6.39, tedy 40 minut potom, Ráďa říká, mám hlad, dám si svůj banán a snědl ten černý, takže to vyměnil to.
0: On mi tam doma zrál tak den, dva, říká mi už, že je bobek, že by ho mohl nějak využít, jestli pak Péťa splní banánovou tradici, splnil, takže měli jsme trošku veselo.
1: Takže ty si přinesl ten tmavý a na ten si napsal, že jaký banán taková
0: duše. Ráno, ještě jsem schánil fixu, to mě musíš ocenit, jakože prostě ti dělám radost.
1: Vidíte to? Slyšíte to, přátelé? A to já mám každé ráno.
0: No každé já ráno
1: už ti,
0: ne.
1: Já už ti nevěřím ani nos mezi očima.
0: Ne.
1: A vidíte, odhadla Leni, jsem to správně.
0: Leni, jestli chceš, já už budu hodný.
1: Ne, nebudu hodný, ale prostě máš černý puntík.
0: Dobře, ale shodli jsme se na tom, nevím, jestli to víte, ale v podstatě pořád ještě jako letní sezóna. Právě tihleti jako zralí, občas až do černa bobci, jsou nejlepší hodiny na mrazák. A potom v podstatě, až jsou dostatečně tvrdí, jenom rozmixujete, nemusíte přidávat nic a máte geniální baránovou zmrzlinu. Ověřeno.
1: A nemusíte si na to psát ani takové vzkazy.
0: Ne, tak právě proto jsem. A vidíš a dívej se, v jakém si přišla tričku ještě
1: v černém.
0: To všechno se tak krásně propojilo. Že?
1: Ano, to si určitě věděl, tady normálně si to viděl ve vesmíru, že přijdu v černé a říkal jsi, aby se jí ten banán k tomu hodil, je mi to úplně jasné.
0: Já mám velkou intuici, prosím tě, já nám to, co jsme chtěli říct, rozdělím aspoň džinglem.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.
0: Já vím, že víte, a to je už bez legrace, i dneska tři kola časovaných hodin, to znamená poukaz, tedy voucher za 500 na e-shop.ventobohemia.cz. Něco tam například?
1: Tam můžete nakoupit spoustu skvělých věcí do domácnosti, taky kosmetiku pro osobní péči, mýtu a nýbou, anebo čističe značky Dr. House.
0: Takže čtvrtý nebo čtvrtá telefonní číslo
1: 7766 12 800.
0: Jednoduchá otázka pro vás, stačí se dovolat ve správném pořadí teď.

0: Rádia Čas.
1: Pohodové dobré ráno s rádiem Čas, dobré ráno Moravo s vámi, no a máme tady poukaz v hodnotě 500 korun do Vento Bohemia. Kdo pak se nám dovolal ve správném počasí?
2: Nebo takhle, ano, přesně tak, kdo se nám dovolal a jaké má počasí, ptáme se teď, dobrý den.
3: Ahoj, tady Jitě, v Brně je zataženo a hnusně.
2: Počkejte, hnusně znamená co?
3: Ahoj,
2: slyšíme se, jenom se ptáme, hnusně znamená co?
3: No, tak jako je zataženo a sluníčko spinká, ale ono vyleze určitě.
2: Počkejte, Jitulko, vy jste byla šťastná, že bylo v Brně těch 45 stupňů?
3: Jo, já miluji slunko.
2: Bohužel nevyhrála jste, takže vám, ne, teda bohužel vám musím dát otázku ještě, ne. Já jsem se na to strašně těšil, na tohle počasí, takže...
1: Takže vlastně pro rádiu jste se opravdu dovolala ve správném počasí.
2: Pro mě jste skončila.
3: tak to jsem ráda.
2: Jitě, zeptáme se vás, dneska jsme to trošku naťukli ještě před víkendem. Co vy, kdo si myslíte, že víc drbe? Chlapy nebo ženské? Nebo je to tak pade na pade?
3: Já si myslím, že to je pade na pade.
2: Jo, nebo prostě takhle, jako prostě, kdo má k tomu silné vlohy, tak to má, ať už je to chlap nebo ženská.
3: No, já si myslím, že kdo chce škodit, drbát a pomlouvat, tak to prostě dělá, už se s tím narodil.
1: To je taková diplomatická odpověď, že je to půl na půl. My se těšíme, že to bude trošku výbušnější ještě.
2: Tak prosím vás, jste připravená na otázku?
3: Asi jo, teď se trošku spím, ale to nějak zvládnu.
2: Hele, kdyby to, my přece jenom, kdyby jako jste nějak jako zapochybovali, tak v průběhu toho, odpočítávadla, tak jako když tak napovíme, jo? Můžu?
3: Jo, tak dobře. To se skvělý.
2: Znáte Simpsony?
3: Ty brďo, to jsou takový ty žlutí, že jo?
2: Jo, tak zkuste, jo, prosím vás. Jakou barvu vlasů má Marge, maminka Marge Simpsonová ze Simpsonových?
3: Jakou barvu má?
2: Marge.
3: Modrou, mě napovedly děti, musím se přiznat.
2: Ne, to se klidně přiznejte, a nespletly se děti? Nejsou děti taky přispinkané? No, tak už musíme zůstat u modré, no.
1: A co ona říkala? Homie?
2: Cože?
1: Ne, jak taky, tak ona něho volala na
2: homra. Já miluju, když Jirka Lábus jako jí to, já se umím zasmát jako Marge.
1: Jo, ukaž.
2: Takže tak, dobře. Takže děti říkali modrou. Oni vypadli. To ne, že tady žertujem.
1: Fakt?
2: No. Jíťo?
1: Jíťo!
2: Jíťo!
1: Jíťo!
2: No, hele, my si dopředu vždycky zapisujeme údaje, takže...
1: Ale no. Jíťa má určitě puštěné rádio.
2: Jo, je to tak, Jíťo, prosím vás, jo?
3: Už se pustíme.
2: Jíťo, co se stalo, no, pro boha?
3: Já nevím, asi jsem nikam vypadla.
2: Vy jste byla ztracené dítě, chvilku.
1: My jsme se o vás báli.
3: Já se omlouvám, ale vy jste, tak jsme se ztratili. Prostě Jíťo, to Brno, to je to počasí.
2: My jsme o vás drbali a mezi tím jste vyhrála.
1: Ano.
2: Asi
1: ano.
3: Ne, tak to je skvělý, tak to je výhra dětí, oni mě napověděli.
1: Taky něco pěkného kupte, máte na to 500, velká gratulace a máváme do Brna.
3: No, taky mávám, děkuju, mějte se, ahoj.
2: Ahoj.
0: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Časované hodiny Rádia Čas.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamer.

0: Kaufland.
1: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz. Skonto nabité.
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Naladit, zesílit, nastartovat den. Radim a Lenka. Dobré ráno, Moravo. Na rádiu Čas.
4: Ano, to jsme my dva, hezký nový den, těšíme se na víkend, kopec muziky, za chvíli taky zprávy s kolegou Martinem Fabíkem, nicméně Lenči ještě září oči a říkala, něco tady pro tebe mám, ještě před celou, ještě než budeme snídat a uvařit si kave.
5: Já jsem si totiž včera udělala print screen jednoho příspěvku na Instagramu a jenom ti řeknu nadpis a hned pochopíš, jo? Robot Superman překonal rekord Usaina Bolta a pak narazil do elektrického vedení.
4: Mhm. Ty naznačuješ jako můj výkon ve výš, nevíš?
5: Ano!
4: Když jsem vzpomínal na svou 15-stovku, byla to 15-stovka, že jo, přesně tak, ano.
5: A říkal jsi, že jsi uběhl za kratší dobu než Usain Bolt.
4: Kolik já jsem to typoval? Myslím, že kolem 3 minut, že?
5: Tak podobně, nějak, ano, no.
4: Tak tady byl dlouhý 2minutový výsměch. Počkej, dobře, ale robot samotný je jakože regulární robot, který běžel, ano, jako Bolt?
5: Ano, ano.
4: Protože tam, co znám z internetu, z takových těch právě virálních videí, tak většinou, když se roboti snaží běhat a padají za vlast okamžitě, nebo sejdou schod a už padají. Jo,
5: vypadá takže to divně, ale tenhle opravdu běžel hodně, hodně rychle a dokonce u toho nevypadal ani tak klátivě jako většina těch robotků. Je to nějaký nový čínský robot, právě přezdívaný Superman. Ano, je to děsivé. Mm. My se toho bojíme. Teď jsem to přečetla jako vtipnou zprávu pro tebe, že teda už běháš rychleji i než robot a nejenom Usain Bolt, ale samozřejmě potom v tom důsledku je to děsivé.
4: Je to humanoid? Vypadá jako človíček? Nebo aspoň jako tu strukturu takhle má?
5: Oni mu říkají, že je humanoid, ale jako nemá na sobě něco, prostě jsou to takové ty
4: drátky.
5: Takové ty drátky
4: klasické. Ocelky a drátky a podobně.
5: Ano, ano.
4: No a ještě jednou připomínám, já to říkám vždycky, když právě říkáme tuhle mrazivou zprávu, pokud jste ještě neviděli, je to x let, ale pořád je to na časové Já robot, Will Smith, v podstatě trošku akční, trošku science fiction, trošku detektivka a trošku mám pocit, čím dál víc život sám.
5: A já pořád doporučuji Terminátora, protože tam protože, to všechno takhle je.
4: V jedničce Arnold, Pipík.
5: Ano,
4: jo?
5: ve dvojce byl hodný.
4: No ne, ty jsi taková nevina.
5: No ne, tak jakože, protože, no, ale já mluvím pořád o těch robotech, že to špatně skončí.
4: Já vím, ale tak v jedničce byl Arnold jako nahulatý.
5: Ale to nikoho nezajímá, když se jedná o robotí apokalypsu. Jo. Ty by ses normálně nechal ubezdušit robotem, jenom kdyby vypadal jako Arnold Schwarzenegger za mlada.
4: Já jsem si spoza té plenty, jak byly plenty v půjčovnách videokazet, víš, 18+.
5: No.
4: Tak já jsem si půjčoval Terminátora.
5: No.
4: Jakoby toho dospěláckého.
5: Terminátora dospěláckého.
4: A jeho úkolem bylo, myslím, že jsem fakt jmenoval Sperminátor, bez legrace, jo? Bez legrace. A jeho úkolem bylo jakoby tu, jak ona se jmenovala? No prostě tu maminku toho budoucího, jakoby, který s nima bude bojovat, taky musel jakoby oplodnit, aby no nic. Jo.
5: No, já si představuju, jak začíná ta robotí apokalypsa, jak se řídí ten, ta skupina, nebo ten DAF, ten gang těch robotů a řvou, chceme tady prostě ovládnout lidstvo, všechny vás tady ovládneme a zabijeme. A všichni vypadají jako Arnold Schwarzenegger a rádi říká, jo, pojďte,
4: ovládni mě, takže máme tip na Terminátora 4 či kolik a vám hezký nový den.
6: Radio Chess.

0: Megaléto Rádia Čas je za námi. Byla to jízda plná hudby, zážitků a slunce. A to všechno jen díky vám. Děkujeme, že jste byli součástí našeho největšího letního dobrodružství. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Ostravici na silnici v oblasti Hamrovice. Kvůli stavebním pracím je komunikace uzavřena do odpoledních hodin. Dále je uzavírka v Ostravě na silnici v ulici Mariánskohorská. Probíhá zde údržba dopravního značení. A pozornost se vyplatí i na dálnici D35 poblíž Velkých Bystřic směr na Olmouc. Opravuje se zde vozovka. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Česko testuje čtyřdenní pracovní týden. Na dálnici D1 před Ostravou přibudou parkovací místa a Horní náměstí ve Vsetíně je zase o něco hezčí. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Čtyřdenní pracovní týden si v Česku zkouší stále více firem. Zaměstnanci mají o den práce méně a některé firmy přitom hlásí vyšší produktivitu. Podle průzkumu by kratší pracovní týden uvítalo asi 70% lidí. Politici ale jeho plošné zavedení odmítají, protože každá profese má jiné podmínky. O tom, jestli bude pracovní týden kratší, tak zatím rozhodují samotné firmy.
0: Morava aktuálně.
4: Na dálnici D1 před Ostravou přibudou parkovací místa. Odpočívka Klimkovice se rozšíří o více než 40 míst pro kamiony, karavany i osobní auta. Práce vyjdou na 87 milionů korun a skončit mají příští rok v červenci. Odpočívka dostane také nové chodníky, osvětlení a kamery. Horní náměstí ve Vsetíně je zase o něco hezčí. Úpravy okolí zámku, včetně chodníků, jsou u konce a prostor teď působí upraveněji a příjemněji. Co všechno se změnilo, nám řekla mluvčí města Jana Rašková.
5: Revitalizaci celého historického prostoru na Horním městě započala radnice v roce 2017. Nejprve ve dvou etapách opravila chodníky na ulici Palackého od okružní křižovatky u restaurace Snaha až po Maštaliska. Součástí těchto prací bylo také vystužení opěrné zítky pod Maštalisky a zpevnění svahu nad Bečvou.
4: Letošní finální etapa se zaměřila na prostor mezi zámeckou zahradou a bývalým zařízením na Sichrově.
0: Rádio Čas, sport.
4: A Baník Ostrava B v neděli 23. srpna přivítá na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích fotbalový klub Arsenal Česká Lípa. Zápas šance Národní ligy začne o 14:30 odpoledne. Dnes bude převážně oblačno, místy se mohou objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 28 stupni. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.

0: které milujete.
1: Lidi drbali, drbou a drbat budou, podle mě, ať už jsou kteréhokoliv z dnešních 500 000 pohlaví, a u mě taky spousta lidí drbe a myslí si, že to nevím. Tak to je takové možná shrnutí za všechny, Dan přes WhatsApp Rádia Čas, protože dneska se vás Lenčou ptáme.
2: Jestli drbou víc muži nebo ženy. Evča na Facebooku píše a oponuje v podstatě. Chlapi, bydlela jsem v dědině, kam jsme se přestěhovali, a ex věděl za měsíc, kdo, kde, s kým a jak.
1: Mhm. Já si dokonce říkám, že alespoň já trošku rozděluju drbání a pomlouvání.
2: Jo.
1: Protože drbání, občas jsme si taky jako o někom něco řekli, ano. Jako většinou úsměvné věci, ale jsou to takové vlastně drbky takové, ale pomlouvání je vlastně de facto, když opravdu jako cíleně o někom říkáš něco, co buď to není pravda, nebo víš, že to je pravda, ale bude to bolet druhou stranu. Jo. Že jo?
2: Takže takové to něžné drbání, já si myslím, že i pro dámy, když jdou někde na kávu, že je to i zdravé, že se tak jako podrbají, jako ale hezky. Já nevím, jak to rozdělit, nebo jak to naznačit, jak je to takové jako, že to nemyslíš špatně v podstatě k té osobě. Je to jenom, víš, no, ona ta Evička, víš, jakože takhle. A nebo je to, že na toho člověka opravdu pluješ špínu a je to fuj, fuj, fuj.
1: A obvykle, jako pokud si trošku rozumí člověk, tak ti v té společnosti není dobře, že jo?
2: No,
1: jasně. A podobně. Takže prosím vás, pište, nahrávejte, jak to vidíte vy, jestli teda spíš chlapy nebo ženy. Ono v podstatě to souvisí taky s udržením tajemství, že jo, a tak dále. Takže uvidíme, co z toho bude. 7:02, máš myšlenku ještě?
2: Jenomže na ten WhatsApp na 7766 12 800 bude super, když nahrajete nějakou hlasovku.
1: Nebo třeba nějaký drb o někom.
2: Jo, nějaký
1: nebo
2: drb.
1: Slyšeli jste něco o nás dvou třeba? Nahrajte.

0: Čas. Pozdravení všem úžasným lidem, všem úžasným posluchačům Rádia Čas, ale opravdu těm, kteří někdy jenom symbolicky, někdy nějakým velkým gestem udělají dobrý skutek. Já mám pocit, mám úplně deja vu, mimochodem za tým Rádia Čas krásné ráno. To deja vu se týká zajímavosti, kterou jsme rozhodně pár měsíců říkali zase v jiné podobě. A jsou to ty slavné fenomény. V lepším případě, když se máte ocitnout ve vtipném videu, tak odjíždíte od někud z parkoviště a podobně, kde jste se zakecali, necháváte si na střeše auta kelímek z kave, odjíždíte, sleje vás to, že jo. Horší je, a fakt jsme, mám pocit, řešili něco podobného, když člověk odjede a většinou tak lidi dělají, když si skládají jakoby nákupy do tašky, tak peněženku na střeše, že jo, jo. Tak tentokrát to dopadlo tak, že mladý muž, je to v Plzni nebo na Plzeňsku, odjel. Ona tam nevydržela, pravda, spadla, někde cestou na ní narazil a to už jsou právě ti dobří lidé, mladý řidič MHD. Jo. Dokonce tady mám jako obrázek, jak je to všechno jako vyskládáno, já nevím, jestli to musí však fakt dokazovat takhle, protože to odevzdal na policii. 3,5 tisíce bylo v té peněžence, což není málo, no.
1: Není, no. No. A krásně teda odevzdal a dostala se k původnímu majiteli?
0: Dostala, protože majitel si okamžitě uvědomil, co se stalo, takže jako dolétl taky ke strážcům zákona a slovíčko od slovíčka jim jako popsal. Takže prostě spojili to, možná super. Asi možná, jestli kamery taky nepomohly jako ve městě a dobrá věc se podařilo, no.
1: To je velmi krásný příběh a musím říct, že jedné mé známé se stalo, že si nechala mobil na střeše a ona jela jenom krátkou trasu a ten mobil tam zůstal. Takže ona vystoupila z auta, podívala se a najednou vidí, že má na střeše mobil.
0: A ony jsou to symbolické věci, jo?
1: Takový happy end.
0: Ty si párkrát zmiňovala i své sousedy a ono se to zdá, jako že má sousedská výpomoc, jo? Ale jako prostě, když si člověk jako nechá třeba v baráku klíče, jo? Nebo v jednom případě to byla i karta, vstupní karta, že jo? Myslím,
1: ano,
0: že jako
1: ano, ano, ano.
0: Někdy to může opravdu zachránit celý majetek, že jo? Je takové jako jedno zavolání, takže jako...
1: Však to jsme jednou řešili, že jsme nechali otevřené dveře. Jsme to nevěděli, to jsme se báli, že jsme bez kocourů, že?
0: No ať nahoře, že úplně.
1: Ať nahoře, vůbec nevěděli, o co se jedná.
0: Já myslím, že se hodně divili, že? Si říkala, jak přišla jako to, počkej, ty máš přijít jindy.
1: Ano, oni nahoře spinkali a byli úplně v pohodě, no.
0: Ono se říká dvakrát měř, tak tentokrát řeknu a jednou jeď a ještě si zčekujte všechny ty svoje střechy aut, protože víkend je před námi, musíte na nákupy a taky pozvat nějakou slečnu na rande, že jo?
1: No a přejeme vám taky, ať máte těch šťastných příběhů většinu.
0: Teď jsem
1: to byla hezká myšlenka, ty jsem to nepustil.
0: Já vím, myška mi nezafungovala. Řekni to ještě jednou, tu poslední část.
1: A my vám přejeme, ať máte jenom samé, co jsem říkala vlastně, už jsem pamatuju.
2: Které milujete. Radio Čas.

0: Pozdravení za celý tým Rádia Čas. Ještě jednou všem Johankám k svátku je 21. srpna. Máme 10 minut po 7. Lenča a Radim v plné polní.
1: A když jsem četla tuhle zprávu, říkala jsem si, ale, co pak se nám to děje?
0: No povídej.
1: Nevím, jestli jsi zaznamenal, ale princ Harry a Meghan Markle balí kufry a vrací se zpátky do Británie.
0: Já jsem četl, že to zvažují, takže už je to jakoby... Už je to potvrzené?
1: Tato zpráva, kterou jsem našla já, tak říká, že by do konce srpna už měly být přestěhovaní a že jejich děti Archie a Lilibet už mají být zapsané do britské školy a rodina se prý usadí v soukromém domě mimo Londýn.
0: To znamená, platí stále to, že budou vlastně mimo veškeré to jakoby ano. Královské fungování, jenom budou blíž dědictví, jakoby. Jo, nebo...
1: asi zřejmě. Jinak do Ameriky se Harry a Meghan přestěhovali v roce 2020 právě poté, co se rozhodli vzdát role pracujících členů královské rodiny.
0: No, kde narazím, tak vidím jako nějaký ten virál právě z Meghan, která jako pokoušela si o nějaký vlastní pořad, z toho si jako lidi hodně dělali legraci.
1: Ona dělala marmelády, ne? Nebo
0: no
1: něco
0: a hospodinku,
1: takového.
0: Takovou tu domácí hospodinku, jo, takové to něco jak s Jiřinou Bohdalovou tady v českých zemích. A také vidím v každé talk show, tak jako v různých, jakoby, jakože občas dělají, jakože jsou i vtipní a podobně.
1: Ale víš, co je zajímavé, že ta Meghan dostává tak na loží, no. Jako se mnou třeba tolik nemává, jo, že to, co dělá,
0: ale
1: nebo
0: Britu,
1: jak
0: protože
1: mluví.
0: Za velkou loží je žerou. No, tam je berou úplně všude, no.
1: No, ale u Britu ona dostala hodně, hodně na loží, no. A ona vlastně cokoliv, co udělala.
0: Oni nevěří moc, no.
1: No, tak ji neměli rádi.
0: Oni si myslí, že to hraje, no.
1: A tak ale už jsou spolu dlouho s Harrym.
0: A zas na druhou stranu, no počkej, to se nevylučuje. Tak ona může mít symetrika, že jo? Se můžeš usmívat na veřejnosti.
1: Myslíš, že je Meghan symetrika?
0: Myslím, že jo.
1: Jo.
0: Myslím, že jo.
1: Jak to poznáš?
0: Že on je submisivnější v tomhletom směru. Jako v této dvojici rozhodně, jo.
1: Jak to poznáš?
0: No, řekli si to myslím, ne,
1: jo,
0: že takhle. To vím, ano.
1: Ne, já jsem přemýšlela, jak
0: cítím,
1: to
0: poznám. Jo. Tak jako to, tak když se podíváš na Kate a Williama, tak jako prostě mají to tak jako, co? No tak povídej
1: ne.
0: A hlavně mi řekni, jak to víš.
1: Nemůžeme, prosím vás, nemůžeme tady
0: ještě není král, ještě
1: o královské rodině, ještě no ale ne... i tak v Británii už by nás zavřeli.
0: A my jsme v České republice.
1: No tak my si můžeme dělat, co chceme, že?
0: No tak právě, tak co myslíš o těch dvou?
1: Mně to přijde nějaké zvláštní.
0: William a Kate?
1: Jo.
0: Proč?
1: Já nikdy mám z nich jako zase já pocit, ale zase pořád mluvíme o tom, co leze ven do médií, jo, a to není realita, jo. Ale tak nějak mám pocit, že to je takové hodně dokonalé a jestli to není jenom proto, aby se zachovala ta pěkná tvář té královské rodiny.
0: Jo, takhle, jo.
1: Nikdy jim to úplně nevěřím. A teď dostaneme bídu. No.
0: Upřímně, jako máš pocit, že všechny děti královny Alžběty tam neměl ani jeden dokonalé manželství, všechno se to rozvádělo a podobně.
1: No.
0: Takže by to chtěli praktikovat na vnoučatech, se mi vůbec nezdá.
1: Jo, myslíš? Mm-hmm.
0: Tak dívej se, to se rozvádělo, tam se to bouralo autama, tam dva, tři rozvody, ten velký skandál, ten se jeden vůbec nesmí ukázat ze synu na veřejnosti a podobně. Tak najednou, že by na vnoučatech chtěli hledat ideály.
1: Nevím, je mi to takové nějaké podezřelé. No. Vždycky, když je něco moc dokonalé, tak je to dost podezřela.
0: Tak doufám, že to onkologické si nemyslíš, že bylo
1: ne,
0: vymyslené,
1: to ne,
0: jako, že Kate a podobně. No.
1: Tak to bych v životě, no. To ne. Já mluvím o tom vztahu.
0: Jakože to mají hezké, jo? Se
1: to mají hezké, no. To ne, mně se to líbí. Ale je to takové...
0: Hezké.
1: Takové bez těch vlnek, víš? A podle mě v každém vztahu jsou
0: ne,
1: vlnky.
0: Tak jako vlnky prostě jenom neříkají ven, to víš, že se zhádají doma a podobně, ale jako
1: jak
0: netlačí
1: to
0: ven, cože?
1: Jak to víš?
0: Tak já nevím, znám pár zadaných.
1: Mimochodem, teď

0: zavřou, a to teda reálně, reálně. Tam se nesmí vůbec o královské rodině nic říct.
1: A to máme komplet z balíček, protože by se zase otevřela. A kdybychom byli v Kenii?
0: Tam nevím.
1: Díky bohu za ty dary. Mimochodem, já jsem v klidu, já jsem řekl hezké věci o Williamovi, jak jako jestli pro tebe v noci přijedou, to je tvůj problém.
2: Snídaně hotová! Úsměv připraven! Volume doprava. Dobré ráno, Moravo. Radim a Lenka na rádiu Čas.

0: Vy slyšíte nás, my vás taky rádi slyšíme, hlavně když je tam možnost, třeba přes WhatsApp, Rádia Čas. Dneska si společně povídáme o tom, jestli jsou podle vás větší drbny muži nebo ženy. Trošku jsme řešili rozdíly mezi takovým tím roztomilým drbáním a samozřejmě i pomluvami, které jsou cílně určené na nějakou tu osobu. A máme, no promiň.
1: A to jsem si teďka vzpomněla, že to se mi stalo. A že třeba drbání se ke mně až tak nedostane, ale pomluva jo. A to teda bylo velmi, velmi nepříjemné, protože s tím nemůžeš nic dělat. Mm. Víš, jak se mě ptali, jestli jsem si vědomá nějakého drbání, tak tam jsem si nemohla vzpomenout, ale ta pomluva jo.
0: A vymezila ses vůči tomu nějak?

0: Nebo ne?
1: Nebylo jak, protože ten člověk si získal svůj názor a už se mnou nechtěl bavit.
0: No počkej, takže k němu se něco doneslo, udělal si názor a nechtěl se s tebou bavit. Ale no. Řešila si to s tím, od koho se to dozvěděl? Tak to myslím.
1: To, co jsem to já nevím, od
0: koho. Aha, ten zdroj neznáš,
1: no, to neznám,
0: jo?
1: No. Ale to byl obrat o 180 stupňů, uh-huh. Takže z nějakého vztahu jako pěkného, který já jsem myslela, že máme, tak najednou tam byl úplně obrat o 180 stupňů, což jsem vůbec nechápala. A potom prostě hotovo, no.
0: No, tak uvidíme, co na to Míša, protože chtěla zareagovat hlavně na to roztomiloučké drbáníčko.
2: Tak když se vidím s kamarádkou třeba po roce, po dvou, mám takové, s kterýma skončím a pak někde navážu, tak musíme vlastně prodrbat, co se na ten život stalo. A co ta kamarádka, a jak žije, jestli už má děti. A je to takové to zdravé drbání, kde se prostě ta ženská vypne hlavu a prostě opravdu jako drbe, ale v tom dobrém slova smyslu, takové to příjemné na srdci. Takže tam se v té společnosti potom cítí člověk i dobře a je mu tam tak jako příjemně. No a jeden z největších drbů, co já znám, jako co se ke mně dostalo, zapni si Rádio Čas, protože tam je ta moderátorská dvojce Lenka a Ráďa a to je fakt super. Takže můžete ten drb klidně předat dál. Čau, hezké ráno.
1: Je to hezká. Jsme dojalo.
0: Jestli to nemyslela tak, že drb je to, že jsme dobrá dvojice. Jestli mi rozumíš, jo, Míšo?
1: Ale jak Míša začala, že a drb, který se mi o vás dostal a já úplně teď se něco dovíme.
0: Nicméně, Míšo, vy jste to podala tak, já nad tím přemýšlím, to bych ani neřekl drbání, protože vy jste říkala, že vlastně si s těma kamarádkama sdílíte, jakoby, co vám se stalo v životě a co v jejich životě. Jo? No. Takže to je vlastně jako takové klábosení, ne drbání. Jo? Drbání už to beru, ano, pojďme podrbat, ale jo, jasně, protože jsou tím pádem dvě skupiny. Mm-hmm. Pojďme podrbat, že si vlastně povídáme o sobě,
1: ano.
0: A potom je pojďme drbat, že? Jo. Asi bych možná to O vynechal a to už je jakože zmíníme i to ostatní lidičky.
1: No a mě u toho, jak Míša mluvila, tak mě úplně napadlo, že vlastně drbání je taková příjemná záležitost. Když někoho podrbeš za uchem, tak je to vlastně v podstatě v pohodě. Takže takové jemné drbání je fajn.
0: A dokonce jsem slyšel, to, ale pozor, jako neberte to jako návod, ale slyšel jsem, že prý to má podobné účinky jako objímání.
1: Jo.
0: Že vlastně společné drbání nějak posiluje fakt jako i imunitu a dělá hodně pro vaše zdraví, jo? Ne pro tu psychickou schránku. Takže jako nebýt za zloprcka, který pomlouvá, ale tak jako společně probrat, co se kde děje, ano. Nejenom v domácnosti, asi jo. No.
1: A když jste s někým, s kým vás to hodně baví, tak tam přichází na řadu taky takový ten pocit toho pochopení a naslouchání.
0: A vzájemné důvěry, že to nejde dál.
1: A to je na tom to nejdůležitější.
0: No,
1: takže já zdravím moji kamarádku Evičku, že se na ní extrémně moc těším, protože dneska po 10. jdeme drbat.
0: Já už to mám Milana Gelnera, už ho musím pustit. Já jsem chtěl dát jako filozofické okénko, protože dneska jsme přemoudřili až za roh a podobně, ale nicméně, ať se vám ten den vydaří, krásný páteční čas a užívejte ho s námi, jsme rádi.
3: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
4: Páteční postavení hvězd slibuje velmi pozitivní, živý, společenský a inspirativní den. Hvězdy přejí setkávání, sdílení myšlenek a plánování víkendových zážitků. Jediné riziko spočívá v rozptýlené pozornosti a tendenci slibovat více, než můžeme splnit. Dařit by se mělo skvěle. Co se týká notivních znamení, tak váhy by měly prožít romantické chvíle. Blíženci budou ve svém živlu a vodnáři navážou nové užitečné kontakty. Radci naladí skvělou domácí pohodu. Ryby s chutí pomohou potřebným a štírům se bude dařit mírnit své vnitřní napětí. Berani rozjedou odvážné víkendové plány. Lvi budou sklízet obdiv a uznání a střelci zažijí nečekané dobrodružství. Býci si vychutnají slastné pocity z nadcházejícího víkendu. Pany srovnají okolní chaos a kozorozy pohlídají domácí stabilitu v rozpočtu. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem má přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
3: Tik-tak, čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládu.

0: Kaufland.
1: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
3: Přijďte si užít tradiční letní slavnosti vína na zámku Bruntál. Tuto sobotu od 15 hodin ožije zámecký park dobrým vínem, jídlem a cymbálovou muzikou. Vystoupí zde cymbálová muzika a folklorní soubor. Více informací na www.mubr.cz.
4: Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
5: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Hity, které milujete, před víkendem v páteční čas, ne ve dvou a teď dokonce i ve třech, kolega Martin Fabík s námi ve studiu Rádia Čas, ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno.
2: Ahoj, dobré ráno a moc děkuji za recept na perní.
1: Rádo se stalo, doufám.
2: Mimochodem dostala jsem kvůli tobě doma bídu.
1: Jak to?
2: Protože můj Marťa zrovna slyšel ten vstup, kdy jsem se cpala tím perníkem a říkal, že jsem domů nepřinesla.
1: A jo, takhle, a on nepeče?
2: On nepeče moc, on vaří, ale nepeče.
1: Tak zkuste, uvidíte, no.
2: No.
0: Já tady mám jednu takovou reakci přes WhatsApp Rádia Čas a přitom se rovnou zeptáme Marti, jak to má on, protože tady řešíme rozdíly vůbec, jako mezi drbáním, povídáním si, pomluvami a tak dál. Není drb vlastně pomluva nebo šířící se nepravda? Zamýšlí se nad tím vším můj jmenovec Radim. Tak díky za další zprávu. Marťo, jak to vnímáš ty všeobecně? Spíš muži nebo ženy dokážou podrbat nebo pustit i nějakou tu zprávu o druhém?
1: Spíš ženy. Já jsem pracoval jako v ženském kolektivu, takže tam to jelo více než u chlapů, no.
0: Mm-hmm.
1: Já si myslím, že teda nemáme potřebu řešit takové to, že dívej se, co nosí, dívej se, jak vypadá. Myslím si, že toto jako nemáme zapotřebí.
0: Já mám zkušenost pade na pade, protože jsem zažil pár chlapů jako slepičích prdelek, včetně třeba mého táty, se přiznám. Ale pozor, můj táta sbírá informace, jo?
1: Jo,
0: to vždycky poznáte, on když je třeba na chatu, přijdou lidi, tak on si dá takhle ruce a jde.
1: Je takhle.
0: Ne, ale pozor, on nejde jako na tajňačku, on jde a hned ty lidi oslovuje a moje máma vždycky z toho hládka říká, Radim, ty vůbec nejsi po něm, že jo, protože já schovaný někde, jsou tam lidi, že jo, aha, takže to podobně.
1: Takže no. On tak chodí, jo, tak to dobré, jo.
0: No a všechno ví, všechno ví, no.
1: Pecka.
2: Tak je to tak půl na půl i na Facebooku.
1: Mm-hmm. Půl na půl, jo?
2: No, no.
0: Tak teď uvidíme, Marťo, jak budeme vědět my, protože ptá se Lenča, takové silné datum 21. srpna, takže jukneme do kalendáře.
1: Jdem na to.
3: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: V roce 1751 Marie Terezie vydává ohňový patent pro celou monarchii. Co to ohňový patent byl?
0: Já mám pocit, že to se týkalo nějakých prvních pravidel požárních předpisů, jako nějaký prevence, jako prevence toho, aby to moc nehořelo.
1: Nějaká pravidla, ano, přesně tak, no. Máš možnosti, nebo?
2: Ne, je to správně. Byly to první protipožární zásady a dokonce to zasahovalo i do nové výstavby domů a byla tam taky povinnost vybavit vesnice zvoničkami a službu nočních vardířů a základní zásady pro hašení požárů. Ona byla opravdu velmi jako, velmi taková
1: bystrá a chytrá.
2: Pokroková. Co je?
0: Nic, já poslouchám, se těším na další otázku.
2: To bylo hezké.
0: Jo, jednak, jako mi se líbilo, jak protože už to vysvětlovala, že jo, a Martě jenom tak odborně do toho směrnice. Říkal, jako, to, a potom jsem ještě jako miloval tvou otýpku, protože máš jakoby nad, no vlásek, tak, takže jsem...
2: Mám tam nějaký...
1: Takže se culil kvůli tomu právě, no.
0: Vypadají, jak jsou tam vtipná videa z holčička. Nech to být, aspoň ti budou psát lidi, že ti viděli, ano.
1: Super, pecka.
0: Nech to, nedalo jí to. Tak, už jsem. Už jsem v klidu, už
2: okay, okay. Tak jo, jdeme do roku 1968, vojenský zásah armád pěti států Varšavské smlouvy v Československu v noci z 20. na 21. srpna, už jsme o tom tady mluvili, Následná okupace Československa. Moje otázka pro dnešní den zní, kdo byl posledním komunistickým prezidentem před Václavem Havlem?
0: Snad Gustav Husák.
2: Ano! V roce 2008 v tento den oštěpařka Barbora Špotáková zvítězila na letních olympijských hrách v Pekingu v novém českém a evropském rekordu. Kolik hodila?
1: O to jsme se bavili v pondělí s prarodičema.
2: No, chcete možnosti?
1: Nějak jo, ale bude to nějak kolem 67 nebo 103 metrů nějak tak.
2: Ne? 67 anebo 103 metrů.
1: No nějak mi, ty čísla mi tak nějak pulzují.
2: Tak to je trošku jako plus minus hodně rozdíl.
0: Já mám pocit, že u těch je to přes 80 chlapů. Kolem 70, no řekni nám to, no, a rychle to přečti.
2: 71,42, 80,42 nebo 90,42.
1: To bude to 90,42.
0: Já doufám, že to první.
1: Já taky si myslím, že to první, 71,42.
2: Je to správně.
1: Nám to jde dobře.
2: Kapela Tři sestry tenkrát napsala pro Báru speciální písničku. Jak se jmenovala? Možnosti dáme.
0: Jo, zkus, jestli mi to cinkne, no.
2: Za A Bára, za B čtvrtá sestra, za C do toho.
0: Dvojka. Je pardon, to už jsem dal automaticky, ale myslím, že jo, teď jak jsi to řekla, tak mi to cinklo, že jo, je to tak.
2: Ano, ano. Tento den je významný taky ještě jednou obrovskou velikánskou událostí, která se stala. V roce 2012 hořel Pařez. Ve kterém městě to tehdy bylo?
1: Pařez? A jaký strom to byl, nechceš ještě vidět, kam? Pařez, jako hořel pařez, jo, v jednom městě.
2: Ano, hořel pařez.
1: Jen tak, sám
2: kde
1: od
2: to
1: sebe.
2: Bylo?
1: Pařez, hořel.
0: Protože my pořád dostáváme samé nápovědy a tak dál. Jednou si dáme jako, že fakt jsme mimo.
1: Bavíme se o tom.
0: Možná jsem někde viděl titulek, ale úplně mi minula i ta zpráva.
1: To bude
0: jako ta kuriozita toho, no.
1: To je Kolín nebo něco takového.
2: Já myslím, že všichni, kdo nás ladí přes časradio.cz nebo přes DAB Plus v Brně, tak ví, protože se z toho stal jeden z největších internetových memů a tehdy na brněnském deníku vyšla zpráva v Brně hořel pařez s tímto nadpisem.
1: Ty brďo. Tak to
0: tak něco, děkujeme.
1: Kdy to bylo? Kdy to bylo?
2: 2012.
0: Do Brna.
2: Brno Kohoutovice. Máváme do Brna, do brněnského deníku. A byl to opravdu známý internetový mem. Ne, dobře, tak ne. Tak dál. V roce 19...
0: pravidla, že tam nesmíme tlačit jako rodná města, protože to je opravdu...
2: V roce 1987 ve Spojených státech měl premiéru film Hříšný tanec. Jak se jmenovala hlavní ženská postava celým jménem?
0: Jennifer ne, počkej, jako Francis.
1: Postava nebo herečka?
0: Francis.
2: Postava.
1: Baby.
0: Francis Houtmanová? Houtmanová?
2: Uznej si to.
0: Jo, jo.
2: Princess Baby Housemanová.
0: Tak, tak, pardon. Mm-hmm.
2: My hrajeme na rádiu čas samozřejmě naši oblíbenou píseň Humphreyho oči, neustále. Humphrey Eyes. Kdo ji naspíval?
0: Eric Carmen.
2: Ano. Dnes slaví narozeniny herečka, která stvárnila hlavní ženskou roli v sérii Matrix. Půl bludišťáka máte za jméno postavy a půl bludišťáka za jméno herečky.
0: Trinity a Carrie Ann Moss.
2: Jo. Jak to víš? Dobrý. Já jsem to nevěděla. To Carrie Ann Moss bych nedala dohromady.
0: Já nevím, jestli jsi ji poznala v tom nebo ne, ale víš, v čem hrála, ještě my jsme nedávno ten film zmiňovali. Ona je tam úplně jináčí a
2: čokoláda.
0: V čokoládě, přesně takovou tu maminku, to doporučuji. Viděl jsi čokoládu?
1: No viděl jsem čokoládu.
0: To je ta maminka.
1: To,
0: no.
1: Toho dítěte.
0: Jo, přesně.
1: Caroline. Jo, takhle.
2: No, boží. Tak dobře. Jinak spanilá jízda. Prosím, poznejte tohoto herce, který dnes slaví své narozeniny.
4: Neodpovídáte? Mám odpovědět za vás? Čím pak vás okouzlil můj bratr? Svými sedláckými rameny nebo svou neurvalostí?
0: Jeď.
4: Ale já jsem se mu pomstil. Zabil jsem dvě mouchy jednou ranou.
0: A jo.
1: Teda pokud to jako není nějak jinak jako uděláno, tak je to Filip Blažek.
2: Ano! Mimochodem ve filmu Andělská tvář, kde mně se teda hodně líbil potom v té závěrečné scéně, kde hrál toho psychopata,
0: on hodně dabuje, takže to vím, si rozhodně nemyslím, že to byl takový průšvih, jak se říkalo.
2: Ne,
0: i když
2: to
0: teda Jirkovi Pomejevu prodělal neuvěřitelné peníze, ale jako je to jako fakt jako velká podívaná, je tam zvrat, mě to bavilo.
2: Jo, mě to
0: já
2: taky bavilo.
0: Já se to nestydím, no. Neviděl? Ne, fakt doporučujeme.
2: Ne,
0: dej si stání a dej si, dneska už je to všude jako k mání a podobně.
2: Jako byl to nejvíc průšvihový film, který ho stál podle mě zdravý.
0: Mm-hmm. A i kritiky byly takové, ale jako fakt nás to
1: tak
0: bavilo.
1: Se podívám. Jo, jo, jo.
2: Jako oproti některým, jako
0: na vypnutí
2: mě...
0: mozku současné
1: tak,
0: české
1: jo,
0: komedie, zapnem, prosím
1: jasně,
0: tě
1: na to.
2: Nevypnutí mozku Zlatý fond. Jinak to bylo celé Víš, nevíš, pánové, dneska jste měli spanělou jízdu, takže gratuluju.
1: Děkujeme, děkujeme.
0: Protože ono je důležité to taky hezky připravit,
2: tak,
0: že jo?
2: Tak, abyste to všechno věděli, nad tím jsem hodně uvažovala, abyste všechno věděli samozřejmě. Uh-huh. No a dnes je taky den básníků, tak jsem si říkala, jestli potom třeba bychom si dali písničku a pak bychom mohli společně složit básničku, Petře.
1: Je, to by bylo dobré.
0: Teď najednou to většinou nemáš čas, už jdeš na zprávy.
1: No tak je.
2: Ne, teďka máš čas,
1: ještě
2: že?
1: Ještě mám čas, ještě.
0: Takže za 3 minuty, prosím vás, kde je slabší nervy, pamatuješ tenkrát na tu paní doktorku, jo? Budeme skládat básničku, jo? Takže když tak si třeba běžte uvařit kávu a dát si snídaní. Radio Čas.

0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz. Skonto nabité. Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Dej si kafe, natáhni nohy. Radim a Lenka v plné polní. Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
1: Kdykoliv online na CZ Radio.cz, napříč republikou, klidně i digitálně přes DAB+, když pojedete v autech. Rádio Čas, ty, které milujete, no a teď páteční pohodička nejenom s Lenčou Radimem, ale taky s naším kolegou Martinem Fabíkem, který
2: ahoj,
1: se ještě potržel.
2: Ráno.
3: Protože dneska je 21. srpna a já jsem v našem chytrém diáři vyčetla, že jeden básníků. Tak jsem si říkala, že bychom si takhle ve třech mohli složit nějakou báseň, abychom obohatili tento svět o umění.
1: Dneska se vás ptáme na to, jestli podle vás víc drbou a pomlouvají, klidně to řekneme, spíš muži nebo ženy, jestli máte nějakou vlastní zkušenost, pište, nahrávejte, komentujte Facebook, WhatsApp, takže jsme si řekli, že ta hlavní taková jakoby tam nahoře na tom piedestálu bude právě tohle téma, ta pomluva. Jo? Takže to bude takové možná i s poučením. No.
3: Jo, myslím, že to dáme? No. Většinou se dostaneme úplně někam jinam. No. Každopádně dobrá, jdeme tedy rýmovat. Kdo začne?
2: Jak jdeme? Po nebo pro?
1: Dáma má přednost a potom host.
2: Dobře.
3: Já začínám.
1: Akorát, že to bude, buď jako teda bude muset Martě rýmovat, anebo vlastně jdeme...
3: No, no, no ano, my totiž nevíme, jestli budeme dělat AABB nebo ABAB.
2: ABAB, ne, by bylo nejlepší.
3: ABAB? To je trošku složitý. No, dobře.
1: ABB, ne?
3: AABB.
1: No prostě dobře. Ten, kdo řekne, tak ten další rýmuje a já ano. Potom začnu znova.
2: Dobře,
1: zase.
2: Okay.
3: Ano. Tak myslím si o tobě něco, ale nepovím ti to do očí.
2: Protože je to něco, co tě zaskočí.
1: Teď už ti konečně řeknu, co v hlavě mám.
3: A povím ti všechno, ale opravdu úplně všechno, co o tobě znám.
2: Ale prozradím i něco, co tajemství tě vede. Pardon.
1: Na to jsem si řekl, co ti v hlavě jebe. Dobře, fajn. Já budu pokračovat, jo, ještě jednou řeknu. No. Je čas ti oznámit, co lid o tobě říká.
3: A bude to delší než knížky Káji Maříka.
2: Každé ráno vyjde slunce.
3: Jsme jinde úplně.
1: Žblunce, žblunce, žblunce. To je z neználka mimochodem a podobně. Dozvíme se teda jako dobře, něco o té pomluvě.
3: Pomluv bude víc jak unce.
2: Každé ráno vyjde slunce. Někdo mám něco jiného vymyslet nebo pokračovat.
3: My jsme se dostali pět do dadaismu, jo?
1: Já vám tedy povím, moji zlatí.
3: Aha. Ty nám povíš, moji zlatí. Že kdybych byla...
1: Říká se o vás, že nejste svatí. Pokračuj.
3: A kdybych byla králem, tak už jste všichni sťatí.
2: Protože nejsem král, tak pomluvu pošlu dál.
1: Někdo včera v tento čas, Marunko, já mám strašně ráda Rádio Čas, jestli neznáš, oni jako báječně jednak hrajou, ale tak ráno je to taková jako vtipná dvojka, občas k ním přijdou kolegové a mají veselo. Dobře, tak já si to zkusím naladit. Dneska ve 45 Marunka. A to je co? Takže přišli jsme o pár posluchačů, tak na závěr ještě, než si dáme One Direction a časované hodiny, tak dáme si, zkusíme si teda aspoň tu pohádku o pomluvě, po slovíčkách.
3: Dobře, tak můžem. Po slovíčkách.
1: Jo, po slovíčkách a zkusíme, ať to má opravdu pointu.
3: Snad toho vylez nějaká pointa, zatím se nám to nepodařilo, ale my se nevzdáváme. Dokud nebude pointa, tak tenhle vstup neskončí.
1: Přesně tak, máme tak. Čas, takže začne náš host. 3, 2, 1, teď.
2: Pomluva.
1: Jak může začít pohádka slovem pomluva?
2: Tak kdysi. Dobře, tak kdysi.
1: Děkuji.
2: Dobře, promiň, omlouvám se, nemusíš na mě křičet.
3: Takže. To se stane vždycky, to je v pohodě, Marta. Takže
2: kdysi.
1: V.
3: Zámku.
2: Zakletém.
1: Dobře. Žila.
3: Byla.
2: Krásná.
1: Královna.
3: A.
2: Král.
1: To by bylo byli. Takže dáme ještě jeden pokus a potom už dáme písničku.
3: Promiňte,
1: já mám ascendent v paně a potřebuji, aby to trošku lícovalo. Prosím tě, začneš, Lení?
3: Ano. Jednoho...
2: Deštivého...
1: Dne...
3: Byl...
2: Poručík.
1: Poručíci nejsou v pohádkách. Já dávám písničku a ty za chvilku čerstvé zprávy s dopravou.

0: Jsme rádi, že většinu těch našich výlevů ranních přežíváte docela bez úhony, taky tímto zdravíme naše rejži, jak Péťu, tak Jirku, kteří stříhají naše výkony, občas nevýkony, taky pro televizi Relax, protože i tam si můžete najít ranní kávu s rádiem Čas. Hele, jste super, pokračujte, vaše posluchačka Ludmila, jo, 7.53, až si zpamatovala, chtěla tě rýmujem ještě, jo.
1: Ano, Ludmilka je velká faninka dadaistické poezie.
0: Ano, přesně tak, ale jako nechcete, aby rádio měl velké nervy, ne, a podobně. Nicméně teď je budete mít, protože si uděláme časované hodiny tak trošku jinak. Já jenom připomínám základní pravidlo. Všichni, kteří teď budou hrát, nesměli vyhrát za poslední dva měsíce, jo? Vždycky
1: ano.
0: Je dvouměsíční pauza. Kde nakupujeme, Lení?
1: U Vento Bohemia na e-shopu, kde můžete najít skvělé produkty pro osobní péči Mýtu a Nýbo, a nebo čističe značky Dr. House.
0: To znamená, opravdu můžete opečovávat své tělo i svou domácnost. A my jsme si řekli, že to telefonní číslo 776612800 teď uděláme napínavější, protože do hry půjde první. Volejte právě teď.
2: Časované hodiny Rádia Čas.
0: Tak v tuto chvíli jsem uvolnil linku Rádia Čas a počkám, no už to bliká. Lenča, Radim, Rádio Čas, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Dáša.
1: Dáša, krásné ráno.
0: Pravidlo plníte, poslední dva měsíce bez výhry, je to tak?
3: Jo.
0: Super, výborně, nebo ne super, doufáme, že teď vám řekneme super za chvíli. Jak to vidíte vy, mimochodem dnešní téma, kdo víc drbe a pomlouvá, spíš chlapi, spíš ženy, nebo je to pěkně srovnané?
3: Já si myslím, že je to srovnané.
0: Jo, tečka. Vy se s tím nemažete, ano, přesně tak. Víte, že čas tlačí, tak výborně. Tak,
1: jdeme na otázku.
0: Já už se už některých úplně bojím, jo? Když tak napovíme, jo? Která slavná královna vládla starověkému Egyptu? Znáte ji, hrála ji Elizabeth Taylor a její křestní jméno začíná na K.
3: Kleopatra.
1: A byl to slavný muzikál.
0: To teď vyznělo jako, že ona vlastně řekla špatně a že si ještě napověděla.
1: Já jsem chtěla zmást trošku.
0: Já jsem pak málem řekl, že se nechala uštnout hadem, ale to prý je pomluva. Jo, to prý se jenom říká, že prý to není pravda.
1: Ale v tom muzikálu to bylo a mě se úplně chtělo zpívat. Teď královnou jsem já.
0: A mimochodem, promiň, jo, teď se budu ptát, ne, já se zeptám potom Lenči, ale připomeň
1: mi
0: to.
1: A hold mi vzdává. Řím.
0: Vidíte? Rapová verze Kleopatry brzy na vašich pultech. V každém případě, Dášo, pomohl někdo, nebo?
3: Ne, sama.
1: Super.
0: A dobře, výborně, takže 500 na nákup. Co vy a online nákupy? Je to vaše parketa?
3: Málo.
0: Tak,
3: ale nikdy.
0: Snad to tedy tak využijete, byla by škoda, teďka, kdybyste to nechala někam ležet, no, nebo někde ležet, jo? Takže vydržte nám na drátě, řekneme si podrobnosti.
1: Gratulujeme.
3: Děkuju.
2: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Časované hodiny Rádia Čas. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Ostravě Vítkovicích na silnici poblíž nemocnice. Nákladní auto se střetlo s osobním. Je zde neprůjezdný jízdní pruh. Dále buďte opatrní na dálnici D1 v oblasti Brno-Venkov, na úrovni obce Veselka ve směru na Prahu. Probíhá tady vyšetřování dopravní nehody. Motorkář se střetl s osobním vozem. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Víkend bude ve

0: Martin Fabík. Po bouřkách nás čeká slunečný víkend. V pátek ještě Česko potrápí silné bouřky, déšť a místy také kroupy. V noci na sobotu může znovu pořádně zapršet. Pak se ale počasí uklidní a sobota už bude slunečná. Podobně začne i neděle. Teploty se o víkendu dostanou na 25 stupňů Celsia. Na jihovýchodě bude ještě tepleji.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava má novou oázu klidu. V Radvanicích vznikl park inspirovaný obrázky Josefa Lady. Najdete v něm jezírko, vrby, louku, lavičky a přírodní prvky pro děti. Přibyly také dřevěné schody, nové stromy a keře. Park má v létě příjemně ochlazovat okolí a zároveň zadržovat dešťovou vodu. V Přerově se otevře nová odstavná plocha. Parkování nabídne zdarma a řidiči to budou mít k nádraží jen pár kroků. Více nám řekla Lenka Chalupová z oddělení komunikace.
2: Od září budou moci řidiči v Přerově využívat novou bezplatnou odstavnou plochu, která se nachází v blízkosti bývalé Juty ve Škodově ulici. Kapacita až 200 vozidel má sloužit nejen lidem, kteří do Přerova přijíždějí za prací nebo odtud pokračují vlakem či autobusem, ale také majitelům dodávek. Právě pro ně vzniká nový prostor, který nabídne možnost dlouhodobějšího odstavení vozidel mimo obytné lokality a veřejná parkoviště.
1: Rádio Čas Sport.
0: A FC Zlín čeká v sobotu domácí zápas proti Slovanu Liberec. Na stadionu Letná se v rámci šance ligy začne hrát v 17 hodin. Šéfci budou chtít potěšit své fanoušky a na domácí půdě zabojovat o další body. Dnes bude převážně oblačno, místy se mohou objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 28 stupni. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas, další za hodinu.
3: Rádio Čas, hity, které milujete. Rádio Čas, hity, které milujete.
4: Eva, WhatsApp, Rádio Čas, ještě jednou ahoj. Vždycky jsem si myslela, že drby a baby patří k sobě. S přibývajícím věkem už ale vím, že na některé chlapy fakt nemáme. V okolí mám pár takových a jenom čučím, co ti ví. Jo?
5: To je pravda.
4: Tak schválně se nám to ještě vyrovná rychlá audiospráva, protože dneska řešíme, který ten svět, jestli mužů nebo žen, spíš povídá o těch ostatních. Co Eva?
6: Kdo nejčastěji drbe, tak si myslím, že to jsou ženy. My to máme v genech a když si myslíme, že to neděláme, tak stejně se přitom přichytíme.
5: Ahoj.
4: No tak zase jako žena o ženách, tak to cením, že to řekla takhle. Zatím je to pořád takové vyvážené.
5: Takové vyvážené. Dáša na Facebooku Rádia Čas, největší drbny na světě jsou tchýně.
4: Jo?
5: A to ještě tak jako škatulkovala. No to nevím, no.
4: Tak. Mimochodem, když je probíráme, tak jako jednou za rok vždycky, tak řekl bych, že z 60-70% hodně chválíme. Mnohdy ano. Jsou to druhé mámy.
5: Ano, ano.
4: Jakože málo kdy slýchávám takovou tu opravdu typickou historku a látchyně.
5: Jo, jo, jo, většinou je to tak. Hanka píše, není to proto, že jsem ženská, ale bohužel se přikláním k tomu, že více drbou chlapy, ženský drbou o něco málo méně.
4: Uh-huh. A možná taky trošku jinak, takže prosím vás, pište klidně i nějaká osobní historka ze života. Pokud bude v podobě audiosprávy, ceníme, naše WhatsApp číslo je
5: 776612800.

0: Co se člověk nedozví s rádiem Čas? Co je? Ne, teď no. oba jsme na internetu, občas tak jako koukáme, trošku vyražené dechy, občas se bavíme, protože posíláme prostřednictvím rádia Čas i nějaké ty perličky. Ani ty jsi říkala, že v záloze jich máš hodně.
1: Mám, ale teď mě padlo oko úplně na jinou zprávu, protože samozřejmě, jak to procházíme ten internet, tak jsou tam i takové ty klasické zprávy. A já jsem v podstatě úplně vykulila oči, protože jsem si přečetla jenom nadpis, že prý probíhalo nějaké obtěžování na Masarykově univerzitě v Brně. A ty to víš, já totiž mě to úplně minulo a teď na to koulím oči.
0: Já obožuji, si opravdu nedám na tričku pro naše vysílání a zase to Brno.
1: Jo, no taky já
0: Hele, jsem... zase na druhou stranu, jako jste děláme legrácky, ale je to druhé největší město České republiky.
1: A já mám takže, ráda.
0: Fakt? To jsem vůbec jako... Ne, to vůbec jako jak to... Lení, teď jsem ironicky probal, vždyť jako ty Brno objevuješ každý vstup.
1: Jo, já ho mám ráda. No. Já jsem ho neměla dřív ráda. Pak jsem
0: poznala, je rodačka, jenom tak na okraji?
1: Jsem rodačka. Pak jsem bydlela na jiných místech a teď ho miluju.
0: Tak konec konců, jak se říká o nás tady na severu, je to kraj razovitý, že jo? Takže taky, i po taky. Brněcku. No,
1: no tak jenom tak se na to koukám, že úplně, co se to děje na mojí univerzitě? No...
0: No, tak než si dočteš tu kauzu, tak já možná přidám jenom jeden malý tip. Ne, tak jak říkám, žijeme to s vámi, tak se dělíme v přímém přenosu. My oba dva v poslední době, každý trošku z jiného důvodu, ale jako to moc nenaspíme, buď spíme krátce a dlouze. No. Ty máš takové to filmové, že občas někdy uprostřed půlnoci nebo brzy nad ránem, ale třeba ještě 2 hodiny před budíkem se zbudíš a zíráš do zdi, nebo ne?
1: No a to je zajímavé téma. Chceš to probrat?
0: Dobře, no, pověz.
1: Ne, já to teď řeším, protože se pravidelně budím ve 2 hodiny v noci, ovšem pouze na jednom místě. A když spím kdekoliv jinde, tak spím celou noc jak budulínek.
0: Tam mě dokonce teď napadlo bez legrace to, že možná mimo záznam si říkám, já vím, že tam může být čisto, ale Bůh ví, co tam bylo, víš, možná i z toho důvodu, kromě všech těch dalších věcí, jestli tam nespí dobře.
1: Hele, nevím, ale prostě fakt na jednom místě ve 2 ráno a nejhorší na tom je, že já už nezaberu. A zrovna dneska jsem měla takovou noc, že ve 2 hodiny očka udělali pum a hotovo.
0: A o tom to je, díky bohu, že to není těch typických 3:15, jak říkají ve filmech, protože to znamená děsivé věci. Já jsem se právě teď dočetl, já teda takhle, za sebe to moc nevěřím, protože mi k tomu ještě jede hlava, jo. Ale jako pokud fakt jako byste chtěli usnout, tak prý existuje metoda falešného mrknutí. Slyšela jsi o tom?
1: Ne, vůbec.
0: Má to 30 vteřin. Přesně to, co si popsala, když se ti stane, tak můžeš vyzkoušet, ale v rychlosti to platí tak, že se prostě uložíte, zavřete oči, po chvilku je znovu otevřete a takhle to opakujete plus minus tu půl minutu těch 30 vteřin, než začnete pociťovat ospalost. A jsou 3 metody. Buď to můžete pomalu mrkat, můžete rychle mrkat, anebo opačně mrkat, to znamená na několik dlouhých sekund zavřít oči a potom rychle otevřít, jo. Počkej, ať mi to nespadneš, ale ze židličky, jo, kdybys to, ale zkoušela jsi to. Takže dohledejte si, prý je to to nejjednodušší, co můžete zkusit jako první metoda falešného mrknutí.
1: Lehce jsem to zkusila a je pravda, že to je uklidňující takové.
0: Jo, Linča to zkouší a proto nemluví, jo, takže posíláme dál, my si jdeme popovídat mimo záznam a nezapomeňte i do světa, kdybyste nám tam teď usínali na druhé straně, cazradio.cz.

0: Basta.
1: Lení teď jenom 20 vteřin, povídej.
2: Pohodové dobré ráno, s vámi Rádio Čas, hity, které milujete, 8.12, aktuální čas a svátek slaví Johana, s vámi Radim a Lenka, no a Ráďa si přistoupil...
1: Já jsem se v přímém přenosu zapletl docela divoce do sluchátek, ale potom najednou stačilo nějaké jakoby malé lupnutí a najednou se to celé srovnalo. To je něco podobného, to možná můžeme probrat. Ono se říká, že většinou, když se soustředíš na ten výkon, znají to i herci jako Sprken, která znamenají svět, když něco bolí, ale v tom našem rádiovém světě bývá takové jako největší zapeklitost, když mi to obvykle hodně baví, škytavka.
2: Ano.
1: A zažila jsi taky mimochodem to, že škytáš třeba půl hodinu, ale když máš jít do vstupu, že prostě to nějak přepne?
2: Ne, já jsem škytala i ve vstupu.
1: Fakt? Ono je to roztomilé. Mám pár blízkých, kteří se královsky baví.
2: Není.
1: Já mám hlasitá škytnutí, no.
2: Víš, jak vypadá vstup, když máš škytavku?
1: No, zajímavě, no.
2: Snaží se to rychle říct, že jo?
1: Aha, tak to ne, tak to já už bych přiznal. Ne, tak to ne, jo. Aha.
2: Já se to snažím rychle říct, takže by to fungovalo nebo probíhalo asi. Posloucháte Rádio Časy, ty, které milujete, s vámi Radim, Lenka.
1: No, já mám takové jakoby hrdelní, já mám jako kůň, když já proběhne
2: taky.
1: Kolem tebe.
2: Já taky.
1: Jo, tohle to, ano, přesně, no.
2: Tak.
1: Aha,
2: no.
1: Tak mě to párkrát fakt zastavilo. Člověk opil i vodu a podobně, zkoušel se leknout a potom se zapl ten a najednou tam zafungovalo
2: něco. To je paráda, že ti to funguje, mě ne, až kytám dál vesele.
1: Mimochodem, my jsme dneska zmínili ještě jeden takový bonus pro ty, kteří se probudí takhle uprostřed ale noci a nemůžou zabrat, ale chtěli by, jo, metodu falešného mrknutí oka. V premiéře přes WhatsApp Rádia Čas od Niky, reakce. Dobré ráno, metodu falešného mrknutí nedoporučuji zkoušet při řízení. Jo. Ano, samozřejmě.
2: To je pravda.
1: Ono tak jako ideálně není dobré se ani probudit třeba ve dvě ráno za volantem, že jo? To opravdu o tom nebudeme ani žertovat.
2: Vůbec
1: no.
2: Takové spaní za volantem to hluboce nedoporučujeme.
1: A ono je to ale na místě zrovna dneska, protože ty pátky jsou takové, lidi jsou rozvibrovaní a občas myšlenkama už někde na chatě nebo na návštěvě nebo na druhém konci republiky.
2: Takže no. Opatrně, prosím, opatrně a ne všechno, co říkáme do éteru, zkoušejte v autě.
1: Tak jest. Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
4: Páteční postavení.

0: dařit mírnit své vnitřní napětí. Berani rozjedou odvážné víkendové plány. Lvi budou sklízet obdiv a uznání a Střelci zažijí nečekané dobrodružství. Býci si vychutnají slastné pocity z nadcházejícího víkendu. Pany srovnají okolní chaos a Kozorozi pohlídají domácí stabilitu v rozpočtu. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem má přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahůdkové zlaté paštiky Májka, Matěj, Játrovka a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 12,90 a ve středu jen za 9,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 21,90 nebo oblíbenou kofolu Originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.

0: Boleslavský hudební festival letos navštíví Wash Aid, Ibai Chen, Kolegium 1704, ukrajinský oktet Orfeus, Kata a sbor Permoník nebo Amandin Bejer. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
1: Radio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.
3: Srovnáme si čas. Hele, je 8.21 a i v kalendáři je 8 jako měsíc a 21 jako den, jen tak na okraj, jo, tak symbolicky.
4: Wow.
3: Jo. Lenča Líšková.
4: Radim Sobislav Bednář.
3: Za tým Rádia Čas krásné ráno, někomu možná dobrou noc a samozřejmě i tentokrát jsme vyrazili do ulic poptat se vás a nás to hodně zajímá, protože ty odpovědi jsou vyrovnané, ptáme se.
4: Kdo víc drbe?
3: Jestli chlapy nebo ženy?
5: Asi ženy, protože jsem dělala hodně ženských kolektivech a tam se mi to potvrdilo.
6: Já bych to řekla tak jako 50-50, protože dělám ve stavební firmě, kde jsou sami muži a kdysi jsem pracovala v gastronomii, kde byly zase jako jenom ženy.
7: Zaručuje za mě ženy, nicméně si myslím, že oboje pohlaví dokážou být fakt velké drbny.
8: Řekla bych, že víc muži. Když se sejdeme na nějaké oslavě, tak většinou muži víc drbou.
9: Myslím si, že ženy, ale jako muži taky někdy dost konkurují.
10: A já si myslím, že to jsou ženy.
11: Troufám si říct, že ženy, ale realita jsou muži. Typoval bych to, že já jsem určitě drbna.
3: Já mám teda osobní zkušenost, ani tam moc nevidím pohlaví, ale přesvědčil jsem se za posledních pár let. Teda moc se vám omlouvám, protože někteří jsou hodně mi blízcí, ale blíženci.
4: Ano.
3: Jo, tam opravdu si nehraju, jestli muž nebo žena, ale blíženci to je něco neuvěřitelného.
4: To je pořád, že?
3: Uh-huh.
4: Pořád něco.
3: Ale to není, někdy to není jako drbání, ale oni fakt jako sbírají informace a někdy tak jako nevědomky o ostatních a podobně. A mám pocit, že mnohdy nevědomky i prozradí různá tajemství a tak dál. No.
4: Takže pokud máte ve svém okolí nějakého blížence, tak mu neříkejte žádné tajemství. A teď dostaneme bídu.
3: Jo, já už jsem
4: čekal. Kdo píše?
3: Zatím ne, to nebyla reakce naštěstí na tohleto, ale jako někteří nás poslouchají v přímém přenosu. No.
4: A kdo? Brno, Praha.
3: Brno.
4: Je Brno blíženec?
3: Brno, no jasně, samozřejmě.
4: Ale ty drbno.

0: Pohodové ráno, probouzíte se s rádiem Čas, máme 21. srpna, pátek, poslední pracovní den a s vámi rádi Malenka.
1: Dneska jste prošli se ctí i našimi nástrahami v časovaných hodinách. Mimochodem ještě jedno kolo je před námi, čistě teoreticky bychom mohli spáchat, že jo?
0: Já bych do toho klidně hned šla.
1: Nakupovat můžete za 500, tady s pomocí voucheru na e-shop, ne,
0: e-shopu ventobohemia.cz,
1: ať je to kompletní, mrkněte se tam, všechno si můžete prohlédnout, myslím, že i nějaké potom nákupu, i nějaké sladkosti jako bonus, jo, tam najdete. Prostě za 500, o jak je libo, stačí se dovolat ve správný čas na linku Rádia Čas, takže určitě pořadí.
0: Takže třetí v pořadí na 7766 12 800.
1: A volejte právě teď, jednoduchá otázka čeká na vás.

0: Rádia Čas.
1: A teď to napadlo mě. Ty jsi mi to normálně implantoval časované hodiny do každé rodiny.
2: Já říkám, se mi dostalo pod kůži a máme vlastně finální kolo pro tento týden, co přinese ten další, nebo třeba nějakou další soutěž, nechte se překvapit, ale teď je teď. Lenka Radim, Rádio Čas a v tom správném pořadí, kdo pak? Dobrý den.
3: Tomáš, ahoj, dobrý den.
2: A Tomáš, ráno. Kategorie řidič, to už slyšíme. Tohle jsme se bavili s Lenčou, že i když jsou to jednoduché otázky, občas když člověk řídí, tak jako méně vnímá, jo, nebo jako hůř vnímá, tak snad se vám bude dařit ve výš nevýš. Jak trávíte ten den? Kam jedete? Do práce nebo nějaké vyřizování?
3: Jedu na služební cestu do Hranice na Moravě.
2: Dobře, služebka, a jedete sám? Protože služebka...
3: Jedu sám.
2: Jo?
1: Protože někdy naše posluchači potřebují poradit, nebo si nechají poradit.
2: Aha, ty jsi nevinná, já jsem to myslel jinak.
1: A ty jsi myslel, že s někým drbe,
2: sekretářka.
1: Že?
2: Ne, jenom, že sekretářka většinou jezdí na služební cestu, víš ještě.
1: Ale na co ty nemyslíš?
2: Vždycky na to.
1: Tomáši, máte sekretářku?
3: Ne, nemám.
1: No, vidíš to.
2: Ale,
1: bohužel.
2: Bobby, tak jo, tak vám dáme nějakou hezkou jednoduchou,
1: tak
2: jo?
1: Aspoň poukaz za 5 kilo.
2: Jo? e-shop.ventobohemia.cz za tuhle otázku. Jak se jmenovala loď, která se v roce 1912 potopila po srážce s ledovcem?
3: Titanic měl by to být.
2: Teď poprosíme kousek písničky od Celine Dion. Ano, poprosíme kousek písničky od Celine Dion z tohohle filmu. Vy jste odmítl.
3: Ne, zpívat nebudu, ne.
2: Vy máte ale zdravé sebevědomí, vy si prostě umíte říct, co chcete nebo ne?
3: Přesně tak.
2: Jo, takhle. Ale teď už se soustředíte na cestu, že? Vy jste strašně zestručnil totiž.
3: Ano, já, soustředím se. Tady nějaká trošku komplikace.
2: No, tak nám řekněte klidně, kde se nacházíte, ať ostatní řidiči taky ví, ať nemají nervy, kdyby jeli tam tudy.
3: Ve Valašském Meziříčí přímo teďka.
2: Aha. Bobek. No. Tak prosím vás, já vím, že nevnímáte, ale vyhrál jste a sledujte si do 2 týdnů svůj mail, jo?
1: A dobře,
0: tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Časované hodiny Rádia Čas.

0: Páteční siesta, mimochodem samozřejmě dobrou chuť k snídaní a ke všemu, co děláte, hodně sil s Lenčou a Radimem na Rádiu Čas. Kdybyste měli chvilku nejenom ráno, ale celý den, nám taky pište, kdo je podle vás větší drbna, větší kecálek o všech možných a věcech, lidech, jestli spíš muži nebo ženy. Díky moc, Leni, co je u tebe nového?
1: Podíváme se letem světem internetem, tentokrát do světa filmu. Nevím, jestli jsi slyšel o novém čínském animáku. Jmenuje se New Lai.
0: Něčem bude specifický.
1: Je velmi specifický, je specifický špatnou animací.
0: Jo, takže on je bad, jako špatný, jo, to nepovedl se.
1: Je to strašný, je to strašný film, já jsem se koukala na kousíček.
0: No.
1: Vyprodukovala ho maminka se synem, ta maminka tomu synkovi pomáhala s animací a je to hrozný.
0: No počkej, ale tak jako jestli je to domácí dílko, tak to musí být spíš roztomilé, ne? Nebo to oficiálně šlo jako ven?
1: Šlo to oficiálně ven a teď jde o to, proč o tom mluvíme tady na Rádiu Čas, o špatném animovaném čínském filmu. Rozpočet na tento film byly pouhé 3000 korun. Jsou tam takové zasekávající se 3D modely podobně. No a za prvních 9 dní vidělo tenhle film jenom 236 lidí.
0: Teď už 7 a 8, pokud se podíváme i my dva v náhledech
1: ano,
0: a podobně.
1: Jenomže potom, jak je to špatné, tak se krátké ukázky začaly šířit na sociálních sítích a z propadáku se stal virální hit, protože lidé začali chodit do kina právě proto, jak špatný ten film je. A teď pozor, o víkendu 16. srpna film vydělal přes 17 milionů korun za jediný den a konkuroval největším filmům v Hollywoodu a celkové tržby za tento snímek překročili 36 milionů korun. Takže v podstatě je to teďka jeden z nejúspěšnějších filmů všech dob. Rozpočet 3000 a vlastně je to postavené celé na tom, jak špatné to je a všichni to chtěli vidět.
0: V tom případě začnu profesionálně malovat, protože ano, já jsem známý svými portréty. My prostě musíme jenom zveřejnit. Vy jste vždycky nechtěli, tak teď musíme a rád já konečně se začne živit trošku ještě nějak jinak. To znamená, že budu v galeriích a podobně.
1: Ale tvoje portréty se mi hodně líbí. Já si myslím, že kdybychom si tady udělali výstavku, že by to mělo velký úspěch.
0: Myslíš
1: nejenom na televizi Relax. Jo?
0: Já mám pár kolegů z minulosti, kteří jako jednak jako šli na terapii a jako řekli mi, že.
1: Aha. Podle mě je to umění, můžeš začít se mnou, já ti budu stát modelem.
0: Jako celá?
1: Ne, jenom obličej.
0: Já počkej, ale vidíš, jakoby já jsem tělo nedělal ještě, takže jsme před domluvení, ano?
1: Ale s tělem mám complicated vztah už tak, ale rozhodně to nechci vidět ještě v tvém podání. Ale obličej můžeš, tam to celkem jde.
0: Mě to teď připomnělo jeden film, ale zapomněl jsem název. Je to pár roků zpátky v hlavní roli Emma Thompson, kdy vlastně co by stárnoucí žena si pronajme toho muže, toho profesionálního gigola. A je to film ne o tomhletom, ale spíš právě o lásce ke svému tělu.
1: To vůbec nevím.
0: A Emma Thompson se v něm hodně musela svlíkat a říká, že v tu chvíli, a mimochodem měla to celý život, takže klidně máš ještě 20 roků k dobru, si uvědomila, že to není třeba vůbec řešit a že máme mít své tělo rádi takový.
1: A jak se jmenuje ten film?
0: Dobrý den nebo dobrou noc, pane, to najdeš, no, to najdem.
1: Prostě tak, ale každopádně rozhodně to lepší než ten čínský film, u kterého jsme v podstatě teďka začali.
0: A máte to i s bezvatypem.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Laj, la, laj, nachmelené chardonnay. Laj,
4: nachmelené. Kdo z vás by nemiloval tu hravou chuť vína s chmelem? Nachmelené chardonnay, grepové, růžové i extra chmelené, v láhvi nebo v plechu, to je láska navždy. Chutná všem. Najdou se v něm milovníci vína i piva. Nachmelené. To je hravá chuť vína s chmelem.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz
6: Optika Patria v centru Místku. Dioptrické brýle od 1800 korun. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio
3: Čas. Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Rádio Čas.

0: Ze všech koutů světa, ale máte i rádi hity, které milujete s Lenčou a Radimem na rádiu Čas. My si častokrát povídáme, Leni, o známých písničkách, které mnohdy dostaly novou podobu. Tím, že jsme svého času řešili třeba i Láska ta nebezpečná věc, jo? Pokud se vybavilo se ti to
1: první,
0: hned, jo?
1: První, přesně, co mě napadlo, ano. Petr Munk, Láska ta nebezpečná věc.
0: Uprava Petra Koláře tak. Potom, ano, tak. Tohodle interpreta poznáš?
1: To je Paolo Habera, ne? Nebo ne?
0: Petr Nať.
1: Petr Nať.
0: Pojďme se zachránit. Aha, já jsem myslel, že tu pecku znáš.
1: Pojďme, aha. A jako znám, ale já jsem na Petra Naďe trošku zapomněla, protože já mám ráda Paola Haberu. No.
0: Jo, takhle, dobře. Tak já jsem se chtěl jenom podělit o novou verzi téhle písničky, která má takový jakoby jemnější podtón. A možná, že máte i s filmem K našim sousedům, protože na svědomí má kolega ze Slovenska, Vojtík, známe Vojtíka, nebo ne? Ta slovenská scéna už nás míjí hodně, že?
1: Jsme tak. Úplně mimo. Od té doby, co nejsou slovenské pořady v televizi, tak mám pocit, že jsme jako totálně mimo.
0: Nicméně, ten nový film bude pravděpodobně dětský i podle ukázek a já bych řekl, že to by mohlo být nové pojmenování pro ranní partu Rádia Čas, teda v případě, když je tady i třeba Marťa Fabík. Ten film se bude jmenovat Kuko, Drobček a Raťafák. Jenom si musíme ještě
1: kde,
0: rozdělit role.
1: Kdo?
0: Popřemýšlej, jo, kdo je Kuko, Drobček a Raťafák.
1: Tak no. já jsem taková milá, tak já bych mohla mít Kuko.
0: Kuko, tak...
1: Ale ty bys mi dal Raťafáka, co?
0: Ne, já budu Drobček v uvozovkách a Marťa bude Raťafák z mnoha důvodů, jo? Z mnoha důvodů, které tuším, takže malá ukázka. A to se stává vždycky, když vám pustím ukázku, že vám pustím mezi hru, jo, jen tak dál.
1: Že tam vlastně nikdo ne

0: Prosím tě, kdo to zpívá?
1: Tohle je Vojtík, tak si říká, v originále Petr Nať.
0: A je to nějaký mladý člověk?
1: Jo, je to mladý muž, ano, samozřejmě.
0: Já jsem to poznala hned, že je to mladý muž, a víš podle čeho?
1: Počkej, má tam zase tety?
0: Já mu nerozumím.
1: Počkej, ale to je Slovensko, to jiný
0: ne,
1: jazyk. To je,
0: ne. No. Počkej, když pustíš Petra Nadě, to je stará škola, ano, a ten zpívá, pojďme se zachránit, chápeš, jo?
1: Zkoušíme ještě. Víš co, já na to kašlu, já pokaždé, když najdu místo, tak najdu mezi hru.
0: A poslouchej.
1: Dobře.
0: Počkáme si, nemáme čas, pohodě.
1: Moc ne. Na strihaně stát s nimi v radě, tak to nie, možno tam by som zomrel prvýkrát. Takhle, hlavním poselstvím toho vstupu mělo být jako, že ty generace si předávají jako tu radost muziky, jo? Lenča nám předala trošku jinou energii, ale já jsem zvyklý, proto jako budu mít teď volno, i když zítra se uslyšíme, ale...
0: Trošku to tak ale je, jako Kalin, nebo ten moderní... To jsem taky neměla říkat.
1: Ne, shodneme se na tom, že jsme teď nově Kuko, Drobček a Raťafák, ano.
0: Tak a maličko prostě tomu původnímu jsem rozuměla víc, ale je to hezká verze a zpívá krásně Vojtík.
1: No jasně, teď jsi to vyžehlila. Mrk,
0: úplně.
1: Mrk.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím

0: Michal Hrůza na Rádiu Čas, hrajeme hity, které milujete, a tady by se dalo říct, že Ráďa dostal přikázané uvolnění, protože už frčel na vlak, takže teď už je jenom ve společnosti se mnou, s Lenkou Líškovou. Já vám přeju už vlastně krásné dopoledne, protože aktuální čas 8.58 k tomu absolutně vybízí. Ještě hodinku tady společně pobudeme a já se na to hodně, hodně těším, protože už za chvilku se podíváme na jeden velmi krásný gastrofestival Chutě kraje v Jeseníku a budeme mít velmi vzácného hosta, který to podle mě s vařečkou umí mnohem lépe než já. Rozhodně si na to počkejte, ovšem ještě předtím aktuální zprávy a Martin Fabík.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
4: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
3: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
5: A je to tady, velká žranice u pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 20.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Přerovsku v ulici Masarykovo náměstí poblíž centra. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní v Olomouci v ulici Domovina poblíž galerie Šantovka. Srazila se tady dvě osobní vozidla. A pozornost se vyplatí i v Prostějově v ulici Partizánská. Osobní auto se střetlo s cyklistou. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému a probíhají záchranné práce. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Sucho let

0: Martin Fabík. České zemědělce letos čeká slabší sklizeň. Kvůli suchu, vedrům a jarním mrazům se urodí méně obilí, řepky i zeleniny. Obilovin může být asi o 17% méně, řepky zhruba o pětinu a zeleniny až o třetinu. Odborníci odhadují, že zemědělci letos přijdou na tržbách asi o 20 miliard korun. Stát proto připravuje pomoc a chce více investovat do vody, která je pro zemědělce stále důležitější.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava spustila pro veřejnost novou pocitovou mapu i anketu. Lidé v ní mohou snadno označit místa, kde jim v horkých letních dnech chybí stín, zeleň, voda, nebo kde naopak vznikají problémy při přívalovém dešti. Více nám řekla mluvčí města Gabriela Pokorná.
2: Ke každému označenému bodu lze připojit vlastní komentář nebo návrh. Po ukončení sběru všechny zaznamenané body a komentáře vyhodnotí odborníci. Výsledky nám pomohou lépe poznat, jak lidé jednotlivá místa v Ostravě vnímají a ukážou, kterým lokalitám bychom se měli při dalším plánování věnovat.
0: Zapojit se mohou všichni, kteří v Ostravě žijí, pracují nebo se v ní pravidelně pohybují. Hlasování probíhá až do 6. září. U Olomouce se chystá nová cyklostezka. Zhruba kilometr dlouhá trasa spojí Rataje s Lubenicemi. Cyklistům nabídne bezpečnější cestu mimo rušnou silnici. Stavba začne už začátkem září a hotovo má být ještě letos. Na projektu spolupracují obce Těšetice a Lubenice.
1: Rádio Čas, sport.
0: A Sigma Olomouc v neděli 23. srpna přivítá na Andrově stadionu FC Pardubice. Zápas šance ligy začne ve 20 hodin a fanoušci se tak mohou těšit na večerní fotbal. Sigma bude chtít doma zabrat a potěšit své příznivce. Dnes bude převážně oblačno, místy se mohou objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 28 stupni. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas, další za hodinu.

0: Pohodové dopoledne, dneska tu 9. hodinu odstartujeme pozvánkami na rádiu Čas, tak nějak trošku mimořádně, protože už za chvilku nás čeká mimořádný host, vzácný host, alespoň přes telefon na našich vlnách a budeme se bavit o vaření, o chutích a konkrétně o chutích kraje. Takže musíme všechno stihnout ještě předtím, to znamená, že vás jdu teďka pozvat do vlastně našeho kraje.
1: Rádio Čas, pojďte se bavit.
0: Tam k nám, kde já to velmi dobře znám, nejdřív se podíváme k sousedům, takže do Kopřivnice, do Muzea nákladních automobilů Tatra. Tam probíhá výstava Cestovatelé František Vladimír Foyt a Jiří Baum. Ta vám přiblíží životní osudy těchto významných meziválečných cestovatelů prostřednictvím fotografií, dokumentů a exponátů z jejich cest. Součástí výstavy je taky model expediční Tatry 72 Jiřího Bauma Miss Austrálie. Takže rozhodně je se na co těšit, vůbec celá Kopřivnice, krásné místo pro nějaký jednodenní výlet nebo pro dobrou kávu, je tam spousta krásných kaváren, takže doporučujeme. No a taky vás zvu dneska do mého bydliště, tedy do města Příbora, a tam v rámci akce Letní Příbor probíhá pro mladé nadějné kapely taky koncert kapely Limity od 20:30 v piaristických zahradách. Příbor takhle dává možnost všem mladým, kteří jsou teprve na startu, a za chvilku si budeme říkat, na těch jsme byli v Příboře a už jsou teďka třeba i celosvětově známí. Takže kapela Limity dneska 20:30 piaristické zahrady v Příboře, rozhodně je se na co těšit.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Dneska celý den na rádiu Čas drbeme a na nikom nenecháme nit suchou. Ne, dělám si legraci, jenom se vás na to ptáme, kdo víc drbe, jestli muže nebo ženy. Na Facebooku musím říct, že je to tak půl na půl a na WhatsAppu taky celkem tak nějak máte takové diplomatické odpovědi. Třeba Dáša nám napsala na 7766 12800. Ahoj, říká se, že drbou víc ženy, ale co dělají chlapy, když vysedávají v hospodách a pracovních partě taky víc mužských a určitě se celou pracovní dobu nebaví jen o práci. Takže bych řekla, že více drbou muži, nebo je to alespoň tak 50 na 50. Hezký den všem, Dáša. Dášo, díky moc za příspěvek, podíváme se taky na Facebook Rádia Čas. Miluška píše, no říká se, že ženské jsou drbny, ale jak mám odposloucháno, tak větší drbny jsou chlapy. To by fakt nikdo nečekal. No, tak co vy, pánové, klidně se k tomu taky vyjádřete, 7766 12800 WhatsApp Rádia Čas, anebo samozřejmě Facebook Rádia Čas můžete neustále využívat.
1: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
5: Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
6: Již 7. ročník Bílovackého Beerfestu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny. Čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna Rádia Čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a napij se.
7: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
8: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
7: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby.

0: Vedoucí.
1: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
0: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
2: KP Revital Ostrava.
1: Vaše práce.
0: Vaše stopa.
1: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.
3: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů. Rádio Čas.
4: Hity, které milujete.
5: Příjemné dopoledne, Rádiočas s vámi, hity, které milujete, to už jste slyšeli, no a já jsem slibovala velmi vzácného hosta, který nás naladí na něco dobrého a já už ho vítám tady na lince Rádia Čas. Krásné dopoledne přeju Markétě Hrubešové, herečce, moderátorce, kuchařce a spisovatelce. Krásné dopoledne.
6: Krásné dopoledne vám všem.
5: Já jsem velmi ráda, že se slyšíme, protože já miluju dobré jídlo.
6: To jsme dvě.
5: A prý 23. srpna se dokonce můžeme v Jeseníku potkat na chutích kraje. Tak co tam připravujete, jak to bude probíhat a na co se můžeme těšit?
6: Můžete se těšit na celý den plný zábavy, skvělého jídla a skvělý taky muziky, protože tam bude Heidi Janku, ale z kuchařů tam bude Ave, kterou určitě znáte z Hell's Kitchen, pak tam bude Martin Staněk, to je takový bourák národní, vlastně z národního týmu kuchařského a dělá strašný dobroty, vždycky se můžu užrat toho. Pak tam bude bohyně kuchyně, na to se moc těším, protože Alenka už byla loni a byla bezvadná a potom máme letos vlastně poprvé Sáru Fábry, taková mladá kočka, takže se na ní taky moc těším. A do toho ještě tam je úžasný, krásný, vysoký a bezvadný kouzelník Antony Brtník, který je strašná prča a je úplně skvělý a je hrozně krásný. No, to je jako mladý, ale jako hezký. Že?
5: No tak samozřejmě u dobrého jídla je potřeba se i na někoho krásného podívat, já s tím souhlasím. Mimochodem, vy jak o tom nádherně mluvíte, já jsem úplně dostala chuť a protože jsem taky milovnice jídla. A když vás tak slyším, tak si říkám, vy úžasně vypadáte neustále, jo.
6: Děkuju.
5: Jenom vodu. Ale dá se k tomu v podstatě takhle projíst na takových skvělých akcích? Já bych jako chtěla, aby jo.
6: Ale tak na takových skvělých akcích, že to je jakoby celoživotní takové poslání moje, že mám ráda poctivý jídlo, já neříkám schválně zdraví, protože si myslím, že poctivý je mnohem důležitější slovo, ale na těchto akcích je dokonalý to, že si vlastně můžete ochutnat celý svět, takže tam opravdu bude od Mexika po tvarušky, po tvargle, jak se řekne po našem, protože já jsem napůl Moravačka, oni to se málo ví, tak já to radši opakuju, aby neříkali, že nějaká náplava jede do Jeseníku. A my jsme vlastně v Jeseníku loni vykopávali ten festival a bylo to úžasný, protože byla fantastická návštěvnost a všichni byli úplně nádherný a skvělá atmosféra, tak doufám, že to zopakujeme.
5: Já si myslím, že určitě. Mimochodem, co nejraději vaříte? Co je,
6: kolik máme času?
5: Řekni mi dvě věci třeba.
6: Dvě věci. No já mám ráda maso, mám ráda hodně maso a mám ráda jakoby zeleninu v různých úpravách, takže většinou maso a zeleninu, to je taková jako moje klasika, že vždycky něco vymyslím, ale určitě vždycky ty dva zástupci tam jsou v každém, nebo je v každém, ale většinou 90% jídla.
5: Vy se vždycky potkáváte právě i se zajímavými osobnostmi toho kuchařského umu na těchto akcích. Každopádně mě zajímá, jo, kdybyste měla nějakou osobnost, nějakou vysněnou, komu byste nejradši uvařila?
6: No, já budu malinko smutná, ale jako ten čas je takový neúprostný. Já bych nejradši znova uvařila, nebo respektive ne znova, vůbec uvařila svý milovaný babičce z Kroměříže, která už mě sleduje tam ze zhora a já jsem byla hrozný kopyt, já jsem vůbec neuměla vařit a myslela jsem si, že babička, protože ona byla skvělá kuchařka, že nám bude vařit furt a ono to prostě pak není takhle, ten život je takovej různě. No to je jedno, ale prostě já se snažím jako ty její chutě, prostě pátrám ty chuťové paměti a snažím se je oživit a vařit. Aspoň trošičku malinko se blížím, ale chybí mi tak ještě 50 let zkušeností, takže kdybych si mohla vybrat, tak bych zkusila babička a ona by se nám dívala, říká, ovečko, no ještě chvilku musíš trénovat, nebo něco takového určitě by řekla, ale byla, moje láska je pořád, on je na každém vlastně vaření a festivaluje se mnou, takže to by byla tahle ta osobnost moje milovaná.
5: To mě teda úplně zahrálo u srdce a to mě taky zajímalo, protože vím, že tím vařením jste hodně známá, že i několik kuchařek padlo, tak jako kdy jste se k tomu vlastně dostala, jestli je to ta vzpomínka na babičku a nebo někde přišel nějaký zlom a řekla jste si, mě to fakt baví, tohle chci dělat, chci se tím zabývat.
6: No, je to přece, jak jsem říkal, já jsem vlastně vůbec neuměla vařit fakt docela asi tak do 22 vůbec, jako, ale vůbec. Takže relativně pozdě jsem s tím začala, to musím všechno dohánět, ale dohnal mě k tomu hlad, protože jsem se odstěhovala od rodičů a najednou vlastně tam nebylo nic, ani v lednici, ani na plotně, což tak jako je takový normální, že člověk přijde domů a něco tam někde vždycky vysápne, že jo. No tak najednou nebylo nic, tak jsem říkala, no tak to je dobrý, tak co s tím, tak mězí v restaurace, ale to vás přestane bavit, tak třetí den a taky to něco koštuje. Takže jsem začala vařit, no a najednou to bylo, jak když se otevřou nebesa a já jsem objevila vášeň, to je třeba jako asi, já to vždycky přirovnávám, že někdo třeba, když skočí s padákem a chce znova, nebo já nevím, jo, nebo začne malovat a teď se mu to daří a teď vlastně ten obraz něco říká, lidi to kupujou a tak je to taková, je to vášeň, která vlastně, já si myslím, že není den v mém životě, kdy bych nemyslela, nejenom, že na jídlo, no to by se furt, ale jako kdy o tom nepřemýšlím, nebo se nesnažím něco nastudovat, nebo nevyzkouším nějakou novinku, nebo nějaký postup novej třeba, nebo pořád vlastně se snažím na sobě makat, abych, protože ona se vyvíjí, ta kuchařina je stejně jako moda, takže co bylo před 10 lety, jak se vařilo, tak se vaří trošku jinak, i když ty základy, ta base, jako je vždycky samozřejmě ta poctivost tam musí být, no ale nicméně už tě, že jako ty postupy se malinko mění. Takže já furt na sobě makám dupu, abych taky stačila těm klukům, protože když máte vedle sebe Zdendu Polorecha nebo Radka Kašpárka nebo Honzu Punčocháře, který jako se jako o něčem mluví a vy na ně koukáte jak tele, nebo jak se říká, jak bacil do lékárny, tak tak vlastně to je blbý, že jo? Takže já bych se pořád neptala a proč a jak, tak vlastně o tom musím něco vědět, no. A tak vlastně moderuju ty festivaly s velkou láskou a poctivostí a těším se hlavně na všechny naši diváky, protože ty dělají festival hlavně.
5: Já teda se těším taky, musím vám jenom ještě prozradit jednu věc, ne každý má cestu jako vy, někdo má hlad, i když se odstěhuje od rodičů. Každopádně ta vaše cesta je jako mnohem inspirativnější, takže já bych měla ještě asi tak 150 otázek, ale na to už bohužel není čas, takže se budeme muset potkat osobně i se všemi, kdo se chystají 23. srpna do Jeseníku na festival Chutě kraje. Bude tam i náš tým Rádia Čas a moc se těšíme teda na dobroty, které tam chystáte a věříme a přejeme, ať ta návštěvnost je ještě větší a ať si to ještě víc užijete.
6: Těšíme moc a určitě přijďte, když se přijďte zeptat. Skoro na všechno odpovídám. Říkám skoro, aby jste se mě neptali na nějaký další ještě podobnosti, ale ohledně jídla úplně totál 100%, jasně.
5: Cokoliv. Markéta Hrubešová naším milým hostem na Rádiu Čas a potom osobně taky na Chutě kraje v Jeseníkách. Mějte se krásně a moc těším děkujeme. Se. Naslyšenou.
6: Děkuji, papa. Ahoj, hezký den. Čau, čau.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Dnes bude převážně oblačno a místy se mohou objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 28 stupni. Na horách budou teploty kolem 20 stupňů Celsia.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: I dopolední čas si užíváte ve společnosti Rádia Čas, hity, které milujete, ale také ještě trošičku zavzpomínáme na ráno, kdy tady byl ještě můj kolega Ráďa a taky kolega Martina Fabík, který připravuje zprávy. No a jak nám to šlo ve Víš, nevíš? Dneska jsem se ptala já a musím říct, že kluci měli totálně spanilou jízdu. No jen si to poslechněte.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš?
0: V roce 1987 ve Spojených státech měl premiéru film Hříšný tanec. Jak se jmenovala hlavní ženská postava celým jménem?
3: Jennifer Francis.
4: Postava nebo herečka?
3: Francis.
0: Postava.
4: Baby.
3: Francis Houtmanová. Houtmanová.
0: Uznej si to.
3: Jo, jo.
0: Francis Baby Houtmanová.
3: Tak, tak, pardon.
0: My hrajeme na Rádiu Čas samozřejmě naši oblíbenou píseň Humphreyho oči, neustále. Humphrey Eyes. Kdo ji naspíval?
3: Eric Carmen.
0: Ano. Dnes slaví narozeniny herečka, která stvárnila hlavní ženskou roli v sérii Matrix. Půl bludišťáka máte za jméno postavy a půl bludišťáka za jméno herečky.
3: Trinity a Kerry Ann Moss?
0: Jo. Jak to víš? Dobré. Já jsem to nevěděla. To Kerry Ann Moss bych nedala dohromady.
3: Já nevím, jestli jsi ji poznala v tom nebo ne, ale víš, v čem hrála ještě? My jsme nedávno ten film zmiňovali. Ona je tam úplně jinačí a
0: rostomá
3: v čokoládě, přesně takovou tu maminku, to doporučuji. Mm.
0: Tak dobře, jinak spanilá jízda, prosím poznejte tohoto herce, který dnes slaví své narozeniny.
5: Neodpovídáte? Mám odpovědět za vás? Čím pak vás okouzlil můj bratr? Svými sedláckými rameny nebo svou neurvalostí? Ale já jsem se mu pomstil. Zabil jsem dvě mouchy jednou ranou.
3: A jo.
4: Teda pokud to jako není nějak jinak jako uděláno, tak je to Filip Blažek.
0: Ano! Mimochodem ve filmu Andělská tvář, kde mně se teda hodně líbil potom v té závěrečné scéně, kde hrál toho psychopata.
3: On hodně dabuje, takže to vím. Já si rozhodně nemyslím, že to byl takový průšvih, jak se říkalo.
0: Ne, bylo to super.
3: I když to teda Jirkovi Pomejevmu prodělal neuvěřitelné peníze, ale jako je to jako fakt jako velká podívaná. Je tam zvrat, mě to bavilo.
0: Jo, mě to
3: já
0: taky bavilo.
3: Já se to nestydím, no.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
6: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládu.

0: srpna. Kaufland.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.
3: Den obce Horní Suchá je opět tady a máte se na co těšit. Tomáš Kus, Adam Ďurica, Niaga až Dorn, Karol Aquido a mnozí další. Vstup a atrakce tradičně zdarma. Uvidíme se v sobotu 29. srpna v Horní Suché.
4: Každé úterý ráno po 8. hodině to chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8. hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
5: Rádio Čas. Rádio Čas.

0: Punto. Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl,

0: Páteční dopoledne s Rádiem Čas, teď už se Alešem Škloubalem, ono pátek je takový specifický den, takže ať nám to společně ladí a utíká. Za chvilečkou pohled na cesty a samozřejmě nejnovější zprávy s Martinem Fabíkem. A bude 10.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.

0: lokalitou. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. A pozornost se vyplatí i na Brněnsku v oblasti Mokrá hora v ulici Bánsko-Bystrická. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Česko testuje čtyřdenní pracovní týden. Na dálnici D1 před Ostravou přibudou parkovací místa a Horní náměstí ve Vsetíně je zase o něco hezčí. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Čtyřdenní pracovní týden si v Česku zkouší stále více firem. Zaměstnanci mají o den práce méně a některé firmy přitom hlásí vyšší produktivitu. Podle průzkumu by kratší pracovní týden uvítalo asi 70% lidí. Politici ale jeho plošné zavedení odmítají, protože každá profese má jiné podmínky. O tom, jestli bude pracovní týden kratší, tak zatím rozhodují samotné firmy.
1: Morava aktuálně.
0: Na dálnici D1 před Ostravou přibudou parkovací místa. Odpočívka Klimkovice se rozšíří o více než 40 míst pro kamiony, karavany i osobní auta. Práce výjdou na 87 milionů korun a skončit mají příští rok v červenci. Odpočívka dostane také nové chodníky, osvětlení a kamery. Horní náměstí ve Vsetíně je zase o něco hezčí. Úpravy okolí zámku, včetně chodníků, jsou u konce a prostor teď působí upraveněji a příjemněji. Co všechno se změnilo, nám řekla mluvčí města Jana Rašková.
2: Revitalizaci celého historického prostoru na Horním městě započala radnice v roce 2017. Nejprve ve dvou etapách opravila chodníky na ulici Palackého od okružní křižovatky u restaurace Snaha až po Maštaliska. Součástí těchto prací bylo také vystužení opěrné zítky pod Maštalisky a zpevnění svahu nad Bečvou.
0: Letošní finální etapa se zaměřila na prostor mezi zámeckou zahradou a bývalým zařízením na Sichrově.
1: Rádio Čas, sport.
0: A Baník Ostrava B v neděli 23. srpna přivítá na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích fotbalový klub Arsenal Česká Lípa. Zápas šance národní ligy začne o 14:30 odpoledne. Dnes bude převážně oblačno, místy se mohou objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 28 stupni. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas, další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
4: Tak hříšný kloup zní taky dobře.
3: Hříšné všechno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: No, co si budem, říká se, že ženy se řeknou úplně všechno, ale pánové, ruku na srdce, kolikrát jsme se sešli jenom na to jedno pivko, že jo, a za hodinu jsme věděli, já nevím, kdo se s kým rozešel, kdo má novou práci nebo kdo komu něco dluží a tak dál a tak dál. A tak muži versus ženy. Kdo je větší drvna? Já to vidím 50-50. No, uvidíme, jak to vidíte vy, takže vaše názor je s námi Dáša a Dáša. Říká se, že drbou ženy více, ale co dělají chlapy, když vysedávají v hospodách anebo pracovních part, je také více mužských a určitě celou pracovní dobu se nebaví jenom o práci. Takže bych řekla, že více drbou muži, nebo alespoň pade na pade. Tak to máme stejný názor, že to je pade na pade, a ještě tady máme Evu. Eva píše ještě jednou ahoj. Vždy jsem si myslela, že drby a baby to patří k sobě. Tak s přibývajícím věkem pozor, už ale vím, že na některé chlapy prostě fakt nemáme. A v okolí je pár takových a jenom čumí, co ti všechno vědí. Tak a drbe s námi také Eva. Evi, já přeju hezké dopoledne a pojďme si poslechnout, jak to vidí Eva.
1: Ahoj. Tak kdo nejčastěji drbe, tak si myslím, že to jsou ženy. My to máme v genech. A když si myslíme, že to neděláme, tak stejně se přitom přichytíme. Ahoj.
0: Já strašně moc děkuji za upřímnost, ale u nás v showbiznesu platí, že o kom se nedrbe, jako kdyby nebyl, takže možná tady jsou ty drby pozitivní. Ať už to jsou ty plusové, anebo mínusové, tady to prostě platí. Ale platí pro vás, kdo je podle vás větší drbna, muži nebo ženy? Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, nebo klidně hlasovkou 776612800. A já to při pátku vidím opět na hity, které milujete.
2: Rádio Čas.

0: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
1: Přijďte si užít tradiční letní slavnosti vína na zámku Bruntál. Tuto sobotu od 15 hodin ožije zámecký park dobrým vínem, jídlem a cymbálovou muzikou. Vystoupí zde cymbálová muzika a folklorní soubor. Více informací na www.mubr.cz.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
1: Potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahůdkové zlaté paštiky Májka, Matěj, Játrovka a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 12,90 a ve středu jen za 9,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 21,90 nebo oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
3: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině

0: A tohle určitě musím říct, budeme se chválit ve filmovém světě, opět bodujeme a Česká republika zná svého filmového kandidáta na Oscara. Takže který film bude o prestižní cenu bojovat, povím za pár minut. No a bojovalo se i v našem Dobrém ráno. No a šlo samozřejmě o to Víš, nevíš. Takže Lenka, Radim, dneska i Martin a třeba vy, takže pojďte do toho.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: V roce 1987 ve Spojených státech měl premiéru film Hříšný tanec. Jak se jmenovala hlavní ženská postava celým jménem?
4: Jennifer Francis.
5: Postava nebo herečka?
4: Francis.
3: Postava.
5: Baby.
4: Francis Houtmanová.
3: Uznej si to.
4: Jo.
3: Francis Baby Houtmanová.
4: Tak, pardon.
3: My hrajeme na rádiu čas samozřejmě naši oblíbenou píseň Humphreyho oči, neustále. Humphrey Eyes. Kdo ji naspíval?
4: Rick Carmen.
3: Ano. Dnes slaví narozeniny herečka, která stvárnila hlavní ženskou roli v sérii Matrix. Půl bludišťáka máte za jméno postavy a půl bludišťáka za jméno herečky.
4: Trinity a Carrie Ann Moss?
3: Jo. Jak to dobré. Víš? Já jsem to nevěděla. To Carrie Ann Moss bych nedala dohromady.
4: Já nevím, jestli jsi ji poznala v tom nebo ne, ale víš, v čem hrála, ještě my jsme nedávno ten film zmiňovali. Ona je tam úplně jinačí a
3: rostomá
4: v čokoládě, přesně takovou tu maminku, to doporučuji. Mm.
3: Tak dobře, jinak spanilá jízda, prosím poznejte tohoto herce, který dnes slaví své narozeniny.
6: Neodpovídáte? Mám odpovědět za vás? Čím pak vás okouzlil můj bratr? Svými sedláckými rameny nebo svou neurvalostí? Ale já jsem se mu pomstil. Zabil jsem dvě mouchy jednou ranou.
4: A jo.
5: Teda pokud to jako není nějak jinak jako uděláno, tak je to Filip Blažek.
3: Ano! Mimochodem ve filmu Andělská tvář, kde mně se teda hodně líbil potom v té závěrečné scéně, kde hrál toho psychopata.
4: On hodně dabuje, takže to vím. Já si rozhodně nemyslím, že to byl takový průšvih, jak se říkalo.
3: Ne, bylo
4: to
3: super.
4: I když to teda Jirkovi Pomejevu prodělal neuvěřitelné peníze, ale jako je to taková fakt jako velká podívaná, je tam zvrat, mě to bavilo.
3: Jo, mě to taky bavilo.
4: Já se to nestydím, no.
2: Radio Čas.

0: Tak tohle je určitě filmová zpráva, která potěší, protože Česko zná svého kandidáta na Oscara. Je to dokument, kdyby se holuby proměnily ve zlato, režisérky Lubojacky. Jinak 5 let ona sledovala osudy bratra a dvou bratranců, kterým závislost vlastně vzala vztahy, domov, pocit bezpečí. A ten silný příběh ukazuje i to, jak jejich osudy tedy zasáhly celou rodinu. Jinak film už letos zabodoval na Berlinále, odkud si odvezl 2 ocenění. A teď míří do boje o nominaci na 99. ročník Oscaru. Držíme palce. Jinak taky jsem se dočetl, že do českých kin dorazí na konci září. Tak si říkám, že možná další důvod zajít do kina. Od filmu, ale k muzice hrajeme hity, které milujete, a přidám i počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude převážně oblačno a místy se mohou objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 28 stupni. Na horách budou teploty kolem 20 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.
4: Včera mi doma, od dneska je mi pocit, se to stalo, nevím. Každopádně jsem...
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekon.

0: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
1: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
0: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: Pátek bude mít svou pauzu na oběd a třeba ten váš oběd bude s obědovkou Rádia Čas, takže po 11. hrajeme o křupavou pizzu. Tak s Marcelou Fabianovou teď aktuálně na cesty Moravě Slezská a mám pro vás i nejnovější zprávy Rádia Čas s Martinem Fabíkem. Bude 11.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: A raz, dva, tři, 4,21.
3: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: A je to tady, velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 20.

0: Řidiči aktuálně pozor v Ostravě pod Svinovskými mosty. Na Opavské ulici havarovala dvě osobní auta. Na Novojičínsku pak dávejte pozor na obchvatu Příbora, kde se srazil kamion s osobním vozem. V Opavě pak dvě osobní auta bourala na hlavním průtahu u zimního stadionu. A v Prostějově jsou dopravní komplikace na Partizánské ulici. Tady osobní auto srazilo cyklistu. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy. Víkend bude ve

0: A Martin Fabík. Po bouřkách nás čeká slunečný víkend. V pátek ještě Česko potrápí silné bouřky, déšť a místy také kroupy. V noci na sobotu může znovu pořádně zapršet. Pak se ale počasí uklidní a sobota už bude slunečná. Podobně začne i neděle. Teploty se o víkendu dostanou na 25 stupňů Celsia. Na jihovýchodě bude ještě tepleji.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava má novou oázu klidu. V Radvanicích vznikl park inspirovaný obrázky Josefa Lady. Najdete v něm jezírko, vrby, louku, lavičky a přírodní prvky pro děti. Přibyly také dřevěné schody, nové stromy a keře. Park má v létě příjemně ochlazovat okolí a zároveň zadržovat dešťovou vodu. V Přerově se otevře nová odstavná plocha. Parkování nabídne zdarma a řidiči to budou mít k nádraží jen pár kroků. Více nám řekla Lenka Chalupová z oddělení komunikace.
2: Od září budou moci řidiči Přerově využívat novou bezplatnou odstavnou plochu, která se nachází v blízkosti bývalé Juty ve Škodově ulici. Kapacita až 200 vozidel má sloužit nejen lidem, kteří do Přerova přijíždějí za prací nebo odtud pokračují vlakem či autobusem, ale také majitelům dodávek. Právě pro ně vzniká nový prostor, který nabídne možnost dlouhodobějšího odstavení vozidel mimo obytné lokality a veřejná parkoviště.
1: Rádio Čas Sport.
0: A FC Zlín čeká v sobotu domácí zápas proti Slovanu Liberec. Na stadionu Letná se v rámci šance ligy začne hrát v 17 hodin. Ševci budou chtít potěšit své fanoušky a na domácí půdě zabojovat o další body. Dnes bude převážně oblačno, místy se mohou objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 28 stupni. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas, další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
4: Hříšný kloup zní taky dobře.
3: Hříšné všechno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Je tady pátek, ano, v práci Fermol, už jenom proto, že chceme takzvaně dříve vypadnout domů, ale kdo by nechtěl. Víte co, ale čas na oběd si určitě uděláme, že jo? Tak pokud s námi hrajete obědovku, rád je čas, tak třeba za chviličku nemusíte přemýšlet kam na oběd, my ty obědy dodáme a rovnou do vaší firmy. Za chviličku také tip na akci, která pomůže druhým a hlavně bude dobře bavit. No a naše téma, kdo je větší drbna, muži nebo ženy. Zapojil se Míra. Já jsem strašně rád, že se Míra přidal, protože já to vidím tady. No, tady teďka, ano, v WhatsApp rádi a často je, to je doslova do písmene ženská jízda. Takže, Míro, jak to vidíte?
1: Dobrý den, já se jenom chci zapojit do vaší konverzace ohledně toho, kdo je větší drbna, jestli muži nebo ženy. A jakožto muž, co pracuje s 80% prostě ženama, si myslím, že já jsem tady největší drbna a jsem na to patřičně pyšný.
0: Tak to vidíte, pánové, já si myslím, že ten jazyk si taky pustíme na špacír. Já jsem rád, že se i muži zapojili, tak ať to platí dál. Facebook, WhatsApp, rádio, čas, klidně i hlasovka 776612800. Ale teď už hity, které milujete a hezké dopoledne s časem.
2: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: hity, které milujete.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Blíží se velký fotbalový svátek pro malé fotbalisty. Anouš, 22. a 23. srpna se v Malých Hošticích Opavy uskuteční už 13. ročník mezinárodního fotbalového turnaje Vyšegrad Cup 2026. Na hřišti se představí mladí fotbalisté narození v roce 2017 a mladší. No a na akci nás zve i tento mistr světa v letech na lyžích a olympijský medailista.
2: Dobrý den. Mé jméno je Jaroslav Sakala, rád bych vás pozval na velký mezinárodní fotbalový turnaj dětí Vyšegrad Cup, který se uskuteční 22. a 23. srpna v Malých Hošticích u Opavy. Těšit se můžete na téměř 20 klubů ze 4 zemí, zajímavé osobnosti, bohatý doprovodný program a hlavně na skvělý dětský fotbal. Pojďte fandit, bavit se a užít si s námi víkend plný sportu.
1: Přesně tak a já ještě dodám, že součástí programu bude i charitativní dražba sportovních dresů. Výtěžek potom poputuje na podporu domova pro seniory, Kravařích a dětského oddělení Slezské nemocnice v Opavě. Takže pokud zajdete, pomůžete dobré věci, ale hlavně se budete báječně bavit.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
5: Již 7. ročník Bílovackého Beerfestu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny. Čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna Rádia Čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a napij se.
6: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
0: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Pojďte se bavit.
1: A pokud ještě nemáte tip na víkend, tak tady je inspirace. Zveme vás do muzea nákladních automobilů Tatra Kopřivnice na výstavu Cestovatelé František Vladimír Vojt a Jiří Baum, která vám přiblíží životní osudy těchto významných meziválečných cestovatelů díky fotografiím, dokumentům a exponátům z jejich cest. Jinak součástí výstavy je i model expediční Tatry 72 Jiřího Bauma Miss Austrálie. A město Příbor bude dneska lákat v rámci akce Letní Příbor na koncert mladé nadějné kapely Limity. Bude to od 20.30 v Piastrických zahradách. Možná jsem vás zlákal, tak v tom případě skvělé prázdninové zážitky. No, jdeme zpátky za muzikou z Rádia Čas hity, které milujete, a za chviličku společně rozjedeme obědovku Rádia Čas, takže určitě buďte ve střehu, mobily po ruce.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude převážně oblačno a místy se mohou objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 28 stupni. Na horách budou teploty kolem 20 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

0: Rádia Čas.
1: Vyladíte Rádio Čas, my servírujeme obědy do vašich firem a takhle si to rozdělíme i dneska při pátku. Jinak telefonná firma samozřejmě vybrána, pokud Lenka dokáže, že ladí Rádio Čas, tak já to provoním pizzou na firemním stole a pošlu samozřejmě poukázku. Takže jdu na věc, budu volat telefonní číslo a to je tady 7, ještě jedno 7 a ještě 6, 5. Tak, je pátek, vím. Tak u mě všechno v pořádku, ještě aby Lenka na druhé straně vzala telefon a postarala se o ty dobroty pro firmu, ve které pracuje.
2: Prosím, těší na ty.
1: A to mě těší. Rádio Čas, Aleš Škubal, obědovka. Zdravím, Lenka u telefonu, že jo?
2: Ano, Lenka.
1: A jak už ten hlas zní úplně jinak, ano, protože vy už se těšíte na tu pizzu od nás, že jo, z Rádia Čas.
2: No, těšíme se na ten oběd od vás.
1: Lenko, je to podmíněno a vy to víte dobře, ladíte Rádio Čas a něco třeba z dnešního vysílání. Máme nádherné téma dneska.
2: Aha, poslouchám vás, poslouchám, ale teď nevím, co bylo za téma. Tam bylo nějaké krásné téma.
1: Nevíte, dobře, tak něco z Rádia Čas, zkuste.
2: Něco z Rádia Čas, jo, co posloucháme.
1: Já budu připátkuhodný,
2: Budete připátkuhodný. No já poslouchám všechno, tu hlavně tu obědovku, čekám vždycky na vás.
1: Vy jste ale liška, mazaná, ano, obědovka, já říkám obědovka, ale že Rádio Čas. Přidejte ještě něco, třeba, nevím, jména moderátoru, nebo nějaký pořad,
2: ne.
1: Nebo
2: ne. No, Lenka Líšková, to ráda poslouchám, pana Bednáře,
1: A je to tam. A je to tam, víc nepotřebuju. Já bych hlavně ještě možná dnešní téma, jo, protože to je fantastické. A to je, my tomu říkáme drbna. Kdo je větší drbna? U vás muži, anebo vy ženské?
2: Já si myslím, že muži jsou drbny.
1: Fakt, jo? Jo. Já jsem si vždycky myslel opak, jo. Dobře, necháme to. Víte co? 50-50. Co? Pizzu si s námi dáte?
2: Dáme si pizzu s váma.
1: Je tam více u vás chlapů nebo ženských?
2: No, tak my jsme v prodejně 3 holky.
1: Tak to si pošmáknete. Děvčata, posílám šmakovní pizzu. Děkujeme za přízeň, jo, ale to je Rádio Čas a dobrou chuť. Mějte se krásně. Jo, Lenko,
2: taky,
1: na váš mail posílám obědovku. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Taky, díky taky, mějte se.
0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Stačí jediné, potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Tik tak. Čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Nachmelené chardonnay.
5: Nachmelené. Kdo z vás by nemiloval tu hravou chuť vína s chmelem? Nachmelené chardonnay, grepové, růžové i extra chmelené, v láhvi nebo v plechu, to je láska navždy. Chutná všem. Najdou se v něm milovníci vína i piva. Nachmelené. To je hravá chuť vína s chmelem.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Den obce Horní Suchá je opět tady a máte se na co těšit. Tomáš Kus, Adam Ďurica, Niaga až Dorn, Karol Akvído a mnozí další. Vstup a atrakce tradičně zdarma. Uvidíme se v sobotu 29. srpna v Horní Suché.
4: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma www.baristacupostrava.cz.
10: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Páteční 12. je tady, takže dobrou chuť k obědu a hezké, teď už odpoledne z Rádia Čas od Aleše Škubala. Jinak za chviličku tip na akci, která zítra bude hodně bavit a hodně také chutnat, pozvu do Bílovce. No a teď už aktuálně cesty a také kde se zdržíte a samozřejmě nejnovější zprávy s Marcelou Fabiánovou. A bude poledne, to znamená také dobrou chuť.
1: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco kuřecí prsní řízky kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 25. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Čas. Rádio Čas.
1: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě pod Svinovskými mosty. Na Opavské ulici havarovala dvě osobní auta. Na Novojičínsku pak dávejte pozor na obchvatu Příbora, kde se srazil kamion s osobním vozem. V Opavě pak dvě osobní auta bourala na hlavním průtahu u zimního stadionu. A v Prostějově jsou dopravní komplikace na Partizánské ulici. Tady osobní auto srazilo cyklistu. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Sucho letos výrazně sníží českou úrodu. Ostrava spustila pro veřejnost novou pocitovou mapu i anketu a u Olomouce se chystá nová cyklostezka. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. České zemědělce letos čeká slabší sklizeň. Kvůli suchu, vedrům a jarním mrazům se urodí méně obilí, řepky i zeleniny. Obilovin může být asi o 17% méně, řepky zhruba o pětinu a zeleniny až o třetinu. Odborníci odhadují, že zemědělci letos přijdou na tržbách asi o 20 miliard korun. Stát proto připravuje pomoc a chce více investovat do vody, která je pro zemědělce stále důležitější.
0: Morava aktuálně.
2: Ostrava spustila pro veřejnost novou pocitovou mapu i anketu. Lidé v ní mohou snadno označit místa, kde jim v horkých letních dnech chybí stín, zeleň, voda, nebo kde naopak vznikají problémy při přívalovém dešti. Více nám řekla mluvčí města Gabriela Pokorná.
3: Ke každému označenému bodu lze připojit vlastní komentář nebo návrh. Po ukončení sběru všechny zaznamenané body a komentáře vyhodnotí odborníci. Výsledky nám pomohou lépe poznat, jak lidé jednotlivá místa v Ostravě vnímají a ukážou, kterým lokalitám bychom se měli při dalším plánování věnovat.
2: Zapojit se mohou všichni, kteří v Ostravě žijí, pracují nebo se v ní pravidelně pohybují. Hlasování probíhá až do 6. září. U Olomouce se chystá nová cyklostezka. Zhruba kilometr dlouhá trasa spojí Rataje s Lubenicemi. Cyklistům nabídne bezpečnější cestu mimo rušnou silnici. Stavba začne už začátkem září a hotovo má být ještě letos. Na projektu spolupracují obce Těšetice a Lubenice.
0: Rádio Čas, sport.
2: A dnešní večer bude fotbalově nabitý. Na Moravě a ve Slezsku se hrají hned 3 zápasy šance národní ligy. MFK Karviná od 18. hodiny hostí Viktorii Žižkov na městském stadionu v Karviné. Ve stejný čas SFC Opava přivítá Třinec v Simply aréně a první SK Prostějov nastoupí proti Kladnu na stadionu za místním nádražím v Prostějově. A fotbal bude v Brně pokračovat i v sobotu. Artis Brno přivítá v Šancelize pražskou Spartu. Výkop je v 17 hodin v Šipex aréně. Dnes bude převážně oblačno, místy se mohou objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 28 stupni. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas, další za hodinu.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
5: Tak hříšný kloup zní taky dobře.
4: Hříšné všechno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: poledne, dobrou chuť, hotel Šišklubala z rádia, čas ke všem dobrotám, které si budete dávat. No a stále jede dál naše téma, kdo má titul mistr Drbna. Ženy, muži, anebo jsme v tom po uši úplně stejně? Tak Míša to vidí takto a takový krásný název dává tomu svému příběhu. Takové to zdravé drbání, takže Míšo, zdravím.
1: To dobré drbání, tak když se vidím s kamarádkou třeba po roce, po dvou, mám takové, s kterýma skončím a pak někde navážu, tak musíme vlastně prodrbat, co se za ten život stalo a co ta kamarádka a jak žije, jestli už má děti. A je to takové to zdravé drbání, kde se prostě ta ženská vypne hlavu a prostě opravdu jako drbe, ale v tom dobrém slova smyslu, takové to příjemné na srdci. Takže tam se v té společnosti potom cítí člověk i dobře a je mu tam tak jako příjemně. No a jeden z největších drbů, co já znám, jako co se ke mně dostalo, zapni si rádio čas, protože tam je ta moderátorská dvojce Lenka a Ráďa a to je fakt super. Takže můžete ten drb klidně předat dál.
0: Wow, tohle potěší a to si pište, Míšo, že pošleme tento drb dál a vyřídím kolegům, i když ti si to určitě přehrávali. Tak a já pošlu dál i hity, které milujete z času.

0: Tak už zítra na nádvoří Bíloveckého zámku Beer Fest v Bílovec za pořadatele mám teď na telefonu Petra Holuba. Petře, a přeju dobrý den, i když se mi chce říct na zdraví.
1: Dobrý den.
0: Zdravím, Petře. Tak na co se letos můžeme na Beer Festu Bílovec těšit?
1: Na Beer Festu se můžete určitě těšit na 10 mini pivovarů, můžete se těšit na krásné prostředí Bíloveckého zámku a letního kina, dobrou atmosféru, kvalitní jídlo a určitě dobrou zábavu i pro celou rodinu, i pro malé děti, o které se bude starat moderátoři a děvčata z Rádia Čas.
0: Ano, ano, budeme tam s vámi a budeme se na to moc těšit, protože já už tam jedu. A já tuším možná čtvrtý rok za sebou a vždycky je to tady fantastické. Vždycky si to užijete, včetně letního kina, muziky, soutěží a tak dále. Takže na to všechno se můžete těšit. Petře, ještě budeme to trošku upřesňovat, kolik pivovarů tam letos bude a kolik piv můžeme ochutnat.
1: Letos, jako každý rok, bude se účastnit 10 pivovarů a přivezou celkem 65 druhů piva.
0: Aha, tak to asi nestihneme, že jo? Kdybychom si to všechno jakože lajzli, jak se říká, vyzkoušet.
1: Když se přepluje do třetinek, tak je toho
0: požehnaně, takže budete ochotnávat do 106. Jinak bude nějaká taková raritka, premiéra, pevní speciálka?
1: Bude. S pivovarem Dave jsme vařili v kooperaci vyloženě pro tenhle Beer Fest speciální sour apu s ovocem, s divokým ovocem, co stružinama, s černým rybízem a s marinami.
0: Petře, jinak nemůžu se nezeptat, máš nějakého ty svého favorita, na kterého pozveš?
1: Jako pivního?
0: Ano.
1: Tak já nemůžu zvát na svého favorita, to nechám samozřejmě na všechny zákazníky, ať si najdou své favority sami.

0: ale hlavně budu věřit, že si každý toho svého favorita najde.
1: Dobře, takže ty už jsi zmínil, Rádio Čas tady bude, budeme s vámi, muzika, soutěže, Chillzona, Koutek pro děti, spousta kvízu, prostě dobrá zábava. No a večer klasika, film pod hvězdami, takže na co se můžeme těšit v letním kině?
0: V letním kině se můžete těšit na českou komedii Co jsme komu udělali.
1: Já jsem viděl. Jitka Čvančarová, Bolek Polívka, Mirek Donutil. Stojí to za to, budete se dobře bavit. Takže brány Beerfestu se, Petře, otevřou, ještě to dodáme, kdy?
0: Brány Beerfestu se otvírají zítra v 13:00 odpoledne.
1: Dobře, budeme se ještě jednou těšit a ještě jednou na zdraví. Na telefonu Petr Holub za organizátory zítřejšího Bíloveckého Beerfestu. Petře, ať vyjde počasí, ale to vyjde, ať pivo chutná, a já se na vás všechny osobně budu také těšit. Měj se hezky, ahoj.
0: Děkuji moc.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
4: Přijďte si užít tradiční letní slavnosti vína na zámku Bruntál. Tuto sobotu od 15 hodin ožije zámecký park dobrým vínem, jídlem a cymbálovou muzikou. Vystoupí zde cymbálová muzika a folklorní soubor. Více informací na www.mubr.cz.
5: Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka-ostrava.cz.
6: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
7: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory? Toho všeho můžete být součástí.
8: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
9: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
8: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
10: KP Revital Ostrava.
11: Vaše práce,
12: vaše stopa.
11: KPRevital.cz. Stavíme na důvěře.
13: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
14: Radio Čas. Hity, které milujete. Like a diamond.

0: Moravo. Víš? Nevíš?
1: V roce 1987 ve Spojených státech měl premiéru film Hříšný tanec. Jak se jmenovala hlavní ženská postava celým jménem?
2: Jennifer Francis.
3: Postava nebo herečka?
2: Francis.
1: Postava.
3: Baby.
2: Francis Houtmanová? Houtmanová?
1: Uznej si to.
2: Jo, jo.
1: Francis Baby Houtmanová.
2: Tak, tak, pardon. Mm-hmm.
1: My hrajeme na rádiu čas samozřejmě naši oblíbenou píseň Humphreyho oči, neustále. Humphrey Eyes. Kdo ji naspíval?
2: Eric Carmen.
1: Ano. Dnes slaví narozeniny herečka, která stvárnila hlavní ženskou roli v sérii Matrix. Půl bludišťáka máte za jméno postavy a půl bludišťáka za jméno herečky.
2: Trinity a Carrie Ann Moss?
1: Jo. Jak to víš? Dobré. Já jsem to nevěděla. To Carrie Ann Moss bych nedala dohromady.
2: Já nevím, jestli jsi ji poznala v tom nebo ne, ale víš, v čem hrála, ještě my jsme nedávno ten film zmiňovali. Ona je tam úplně jináčí a
1: rostomá
2: v čokoládě, přesně takovou tu maminku, to doporučuji. Mm.
1: Tak dobře, jinak spanilá jízda, prosím poznejte tohoto herce, který dnes slaví své narozeniny.
4: Neodpovídáte? Mám odpovědět za vás? Čím pak vás okouzlil můj bratr? Svými sedláckými rameny nebo svou neurvalostí? Ale já jsem se mu pomstil. Zabil jsem dvě mouchy jednou ranou.
2: A jo.
3: Teda pokud to jako není nějak jinak jako uděláno, tak je to Filip Blažek.
1: Ano! Mimochodem ve filmu Andělská tvář, kde mně se teda hodně líbil potom v té závěrečné scéně, kde hrál toho psychopata,
3: on hodně dabuje, takže to
2: já si rozhodně nemyslím, že to byl takový průšvih, jak se říkalo.
1: Ne,
2: i když
1: to super.
2: Teda Jirkovi Pomejevu prodělal neuvěřitelné peníze, ale jako je to taková jako fakt jako velká podívaná. Je tam zvrat, mě to bavilo.
1: Jo, mě to taky bavilo.
2: Já se to nestydím, no.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: Dnes bude převážně oblačno a místy se mohou objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 28 stupni. Na horách budou teploty kolem 20 stupňů Celsia.
0: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Dnešní téma na rádiu Čas, kdo je větší drbná, muži anebo ženy. Třeba Daná to vidí, tak to je to telegraficky a napřímo. Chlapi jsou mega drbny, píše. Marcela napsala, no zaručeně muži, jak začnou debatovat, neví, kdy přestat a jít domů. Tak já to tady mám černé na bílém. Proč se tolik vyžíváme v drbech a pomluvách? Takže podle těch nejnovějších studií je to dáno tím, že drbání dělá většině z nás dobře. Díky tomu drbání tedy zapomínáme na vlastní problémy a tak trošku více přemýšlíme i o sobě. Jak ukázaly výzkumy, tak pomluvy tvoří až neuvěřitelných 80% naší konverzace, jinak ty negativní drby skoro 20% z toho, co vyslovíme. Většina se týká přátel, příbuzných, kolegů a rodiny, jak jinak. Jinak v průměru denně strávíme 14% času tím, že mluvíme o někom v jeho nepřítomnosti. Tak co, platí to? Jinak naše debata platí. WhatsApp, Facebook, napište, jak to vidíte. Kdo je větší drbna, muži nebo ženy? No a k naší debatě také přihodíme hity, které milujete z Rádia Čas.
1: Megaléto Rádia Čas je za námi. Byla to jízda plná hudby, zážitků a slunce. A to všechno jen díky vám. Děkujeme, že jste byli součástí našeho největšího letního dobrodružství. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
10: Optika Patria v centru Místku. Dioptrické brýle od 1800 korun. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

0: které milujete.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou dvě

0: Rádio Čas a páteční 13. hodina, no pomalečko končí pracovní povinnosti, lehce startuje víkend, tak ať jsme na něm co jak nejdříve a třeba i s Rádiem Čas. Jinak po 13. opět naše téma, kdo je větší drbná, jestli muži nebo ženy, klidně se můžete přidat, platí Facebook, WhatsApp, Rádia Čas. No a platí také, že mám pro vás aktuální zprávy s Marcelou Fabiánovou a mrkneme na cesty Moravy a Slezska. 3 minutky, no teď už 2 a bude 13.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22.

0: Radio Čas. Radio Čas.
1: Řidiči aktuálně pozor na hlavním tahu mezi Novým Jičínem a Valašským Meziříčím. U Hostašovic se srazila dvě osobní auta. Nehoda dvou vozidel také komplikuje provoz na trase mezi Kroměříží a Vyškovem u Kojetína. Omezení je také na silnici z Hanušovic do Šumperka, kde u Kopřivné havarovala dodávka. A opatrnost se vyplatí i v Uherském Hradišti, kde policisté na Solné cestě vyšetřují střet osobního auta s cyklistou. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: V Česku přibývá elektroaut, Ostrava podpoří ozdravné pobyty pro školáky a Baťův mrakodrap úspěšně bojuje s vandaly. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Elektromobilita v Česku sice roste, ale za Evropou stále výrazně zaostáváme. Čistě elektrická auta a hybridy se u nás na celkových prodejích podílejí necelými 7%. V celé Evropské unii je to přitom už přes 20% a v rekordním Norsku dokonce téměř 98%. České řidiče podle televize Altava Plus od nákupu elektroaut stále nejvíce odrazuje. Hlavně vysoká pořizovací cena a obavy z krátkého dojezdu.
0: Morava aktuálně.
1: Ostrava znovu finančně podpoří školy, které vyrazí s dětmi na ozdravné pobyty. Ty mají dětem nabídnout změnu prostředí a hlavně pořádnou dávku čerstvého vzduchu. Více nám řekl zastupující mluvčí města Petr Havránek.
2: Peníze z fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším je možné použít na financování různých věcí spojených se školními ozdravnými pobyty. Ať už se jedná o dopravu tam i zpátky, náklady na samotné ubytování v rekreačních zařízeních, stravu a pitný režim, doprovodný program, pojištění zúčastněných nebo zajištění pedagogického i nepedagogického dozoru. Maximálně výše příspěvku na jednoho žáka je stanovena částkou zhruba 500 korun.
1: Ostravské děti nejčastěji vyrážejí do Beskyd, Jeseníku, na Dolní Moravu a nebo k Orlickým horám. Baťův mrakodrap ve Zlíně úspěšně bojuje s vandaly. Díky novým bezpečnostním rámům a moderním kamerám výrazně ubylo zničeného vybavení, jako jsou například dalekohledy nebo výtahy. Opatření rovněž zamezila i znečišťování toalet bezdomovci. Historická budova krajského úřadu je tak pro návštěvníky už bezpečnější.
0: Rádio Čas, sport.
1: A polská tenistka Iga Świątecková díky odstoupení Jeleny Rybakinové postoupila do semifinále turnaje v Cincinnati. Reprezentantka Kazachstánu čtvrtfinále skrečovala kvůli zranění kotníku. O finále čtyřhry si zahraje český deblový pár Linda Nosková a Marie Bousková. V sobotu se můžeme těšit na prosluněnou oblohu a příjemné teploty. Čekáme skoro jasno až polojasno s teplotami od 21 do 24 stupňů. Tolik další zprávy naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
4: Tak hříšný kloup zní taky dobře.
3: Hříšné všechno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. Rá-

hity, které milujete, Rádio Čas, ať to platí dál, hotel Šeškolbala, páteční odpoledne v pohodě. No a co myslíte, kdo lže více, my muži anebo ženy, co říkají ty nejnovější studie? Zkuste si tipnout, já vám to za chvilečko povím i proč tomu tak je. Jinak do auta, já nevím, domů, práce, garáže, na zahradu, všude jsme s vámi, jsme Rádio Čas.

0: Když už to dneska bereme muži versus ženy, ptám se i já, kdo je větší drbná, tak tady mám další srovnání. Podle nové studie my muži lžeme více než ženy. Rozdíly jsou v tom, k čemu tedy lhaní použijeme, takže muži využívají lží více méně ve svůj prospěch. Ženy se častěji snaží ušetřit city druhých. Jinak muži lžou v průměru 3x denně a ženy 2x. No a nám mužům lhaní až 2x častěji prochází tedy více než ženám. Teď ale naše téma, kdo je větší drbna, jo, muži anebo ženy. Takže Facebook, WhatsApp, Rádia Čas a tady se objevilo jméno Jarda. Jarda píše, jasně, že ženské. Ale pokračuje, ne, teď pravda. Je to tak půl na půl. Nikdo není svatý. Tak já ještě k tomu všemu, k těm debatám a SMS-kám přidám z WhatsAppu také jednu, která nás tady v Rádiu Čas potěšila, protože se tady píše. Krásný den, přeji a chtěl jsem vám říct, že v České republice vás sice moc neladíme, ale jsme s Helenkou v Polsku. A jste jediné české rádio, které tady vyhledal DAB. Míříme k Daňsku, takže děkujeme vám, že jste dostupní a že vás můžeme poslouchat přes DAB, tak daleko od domova. Moc děkujeme za přízeň a jsme rádi, že i v Daňsku hrajeme. Tak to tam všude dokola řekněte, že jsme skvělé rádio, ať si nás naladí. Ale já posílám hity, které milujete vám všem, kteří nás teď ladíte a kteří jste mezi rádiem Čas. Hezké odpoledne.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé 2 týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
4: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Lukáš Vondráček, Collegium Marianum Ensemble Tonus, Schola Gregoriana Pragensis, Stefan Veselka nebo Český filharmonický sbor Brno. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Vstupenky na www.shf.cz.
5: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
6: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
7: Obědovka Rádia Čas.
6: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
7: Když posloucháš, máš vyhráno.
6: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
8: Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: V sobotu bude krásně slunečno. Většinou čekáme skoro jasno až polojasno s teplotami od 21 do 24 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 16 stupňů Celsia.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas Hajty, které milujete, a když už dneska jedeme to srovnání muži versus ženy, ptáme se, kdo z nás, tedy si muži nebo ženy, jsou větší drbnou. Já jsem zmínil i kdo více lže. A teď tady mám ještě jednu výzvu, čeho si na opačném pohlaví všimneme nejdříve. Tak tady mám to pravdivé srovnání a jak to funguje, jestli to je třeba stejné, nebo každý to má, muži a ženy, nějak trošku jinak. Tak já začnu u nás, pánové. Není to, že se ženskou se sejdeme a asi jdeme jí pohledem od hlavy až k patě, ale hezky po pořádku. Takže co nejdříve, tedy na co se nejdříve podíváme, tak jsou to oči. Ne, není v tom tvůj význam. Následuje úsměv, až potom jsou to ňadra, dále potom vlasy a celkově postava. No a výčet pokračuje. Nohy, oblečení, zadek. A skválně, pánové, jak to mají ženy? Jo, stejně jako my, první jsou oči, jo, potom druhý je úsměv a následuje výška, postava, oblečení a také zadek. Takže dámy, vy jste na tom vlastně úplně stejně jako my muži. Jenom možná máte jednu výhodu, že zatímco my muži si myslíme, že jsme nenápadní, tak vy už dávno víte, kam se díváme.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek. Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.
7: Den obce Horní Suchá je opět tady a máte se na co těšit. Tomáš Kus, Adam Ďurica, Niaga až Dorn, Karol Aquido a mnozí další. Vstup a atrakce tradičně zdarma. Uvidíme se v sobotu 29. srpna v Horní Suché.
8: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak kdo je podle vás největší drbna, muži nebo ženy? Facebook, WhatsApp, Rádia Čas a Popravdě. Za chviličku další příběhy ze života. Teď informace jak z cest, tak ve zprávách Rádia Čas s Marcelou Fabiánovou. Bude 14, od Aleše Šklobala. Hezké páteční odpoledne.
1: Tesco Clubcard šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.

0: Rádio Čas.
1: Řidiči pozor, nehoda dvou vozidel stále komplikuje provoz na trase mezi Kroměříží a Vyškovem u Kojetína. A komplikace v dopravě jsou také na hlavním tahu mezi Ivančicemi a Brnem, kde se srazil motorkář s osobním autem poblíž obce Silůvky. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Češi ve velkém nakupují zájezdy k moři. Přehrady na severu Moravy zvládají současné sucho a otrokovice lákají k výletům. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. České turisty od letních dovolených na jihu Evropy neodradili ani rekordní požáry a extrémní vedra. Cestovní kanceláře před koncem prázdnin hlásí, že lidé masivně jezdili hlavně do Řecka, Turecka, Španělska nebo Itálie. Zájem o letní pobyty u moře přesto neklesá a Češi už teď ve velkém nakupují zájezdy na příští rok.
0: Morava aktuálně.
1: Otrokovice lákají k výletům. Nově začaly nabízet 8 nových cyklistických okruhů. Ty provedou cyklisty atraktivními místy v širším okolí města. Více podrobností dodává mluvčí radnice Lenka Vaculová.
2: Trasy určené pro silniční i horská kola vždy začínají a končí v Otrokovicích. Díky interaktivní mapě navíc stačí vybrat trasu a vyrazit. 8 výletů nabízí různě zaměřené trasy do okolí Otrokovic. Cyklisté se mohou vydat například před Hostišovou, Kurovický lom či Chřiby, vystoupat na Pindulu a Bunč nebo zamířit do Kroměříže či na Slovácko.
1: Podobné okruhy už mohou cyklisté využívat například ve Zlíně, na Pajedlích nebo v okolí Baťova kanálu. Přehrady ve správě povodí Odry jsou připravené i na další období sucha. Naplněné jsou od 80 do více než 90%. Nedostatek vody pro domácnosti nebo firmy podle vodohospodářů nehrozí. Ti už také chystají stavbu nové menší nádrže ve Stěbořicích na Opavsku. V případě velké přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku zatím není dokončený převod pozemků.
0: Rádio Čas, sport.
1: A v sobotu rozehraje Šanceliga další fotbalové zápasy. Artis Brno se v Šipex aréně utká se Spartou Praha. Na stadionu Letná ve Zlíně přivítají domácí Slovan Liberec a Pardubice přijedou do Olomouce. Šance Národní liga má pak na programu utkání ostravského Baníku B s Českou Lípou na fotbalovém stadionu ve Vítkovicích. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno s teplotami od 21 do 24 stupňů. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
4: Tak hříšný kloup zní taky dobře.
3: Hříšné všechno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Loďka papírová.

0: Od rána na Rádiu Čas výzva, tedy naše téma, kdo je větší drbna, jestli muži anebo ženy. Facebook, WhatsApp, já se těším na vaše názory, ať nitka nezůstane suchá. Třeba Jana píše, tedy napsala, to vyjde na stejno, jsme lidi, velká pravda. Ale Jirka třeba píše, určitě ženy, u nás v kanclu to určitě tak máme. A já ještě k tomu přidám i srovnání, v čem jsou pánové naše drahé polovičky lepší než my. I o tom se píše a za chviličko to víte. Jinak od Aleše Šklobala, hezké odpoledne, to páteční, pokud už máte víkend, užívejte, pokud jste v práci, to letí třeba s námi, s Rádiem Čas a já posílám všude, kde nás hladíte, hity, které milujete.
1: Hity, které milujete.

0: Pojďte se bavit.
1: Co takhle zažít pouťový víkend v Kopřivnici ode dneška až do 23. srpna se skvělým programem. Budou zpívat Lenka Dusilová, Michal Horák, Fleret a další. Takže 3 dny plné zábavy, atrakcí a skvělé nálady. Jinak vstup na tuhleto akci je zdarma. Tady to zavoní, tady to určitě zavoní. Rád pozvu na Chutě kraje Jeseník. Tato neděle od 10. hodiny ve Smetanových sadech. K tomu místní speciality, doprovodný program a také promotým Rádia Čas. A celým dnem vás provedou známé tváře a kuchařské osobnosti. Tady to prostě bude chutnat. A tady samozřejmě ať také platí skvělé letní zážitky a dobrou chuť. A už tuto sobotu, to znamená zítra, Beer Fest Bílovec na nádvoří zámku Bílovec od 13. hodiny. Tady ochutnávka různých druhů piv. 10 pivovarů, 50 piv, druhů piv na čepu. A doprovodný program přidá se také náš promotým Rádia Čas. Moc se na vás těšíme z hity, které milujete, takže si to určitě přijďte užít. No a pokud jste si vybrali, skvělé letní zážitky. A od Aleše tady z Rádia Čas dál hity, které milujete.
0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího.

0: auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Přijďte si užít tradiční letní slavnosti vína na zámku Bruntál. Tuto sobotu od 15 hodin ožije zámecký park dobrým vínem, jídlem a cymbálovou muzikou. Vystoupí zde cymbálová muzika a folklorní soubor. Více informací na www.mubr.cz.
2: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
3: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory? Toho všeho můžete být součástí.
2: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
3: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
2: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
4: KP Revital Ostrava.
3: Vaše práce,
2: vaše stopa.
3: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.
5: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
6: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas dneska, dá se říct, ženy versus muži. Dneska se ptáme, kdo je větší drbna, tak stále si můžete přidat tedy svůj názor Facebook, WhatsApp, Rádio Čas. A podle toho, co píšete, jsme to, pánové, tedy prozatím my. Ale já jsem přidal i srovnání, kdo více lže, taky tady jsme, pánové, ostrouhali. A za chvilečkou, v čem jsou naše drahé polovičky lepší než my muži. Tak sválně, jestli to bude platit, počkejte si na to. Ale teď platí hity, které milujete, a jak bude, co slibuje počasí?
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V sobotu bude krásně slunečno. Většinou čekáme skoro jasno až polojasno s teplotami od 21 do 24 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 16 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas.

0: Dneska se vás z Rádia Čas ptáme a ptám se i já, v čem jsou ženy tedy lepší než muži. Já už jsem zmínil lži. Naše téma je, kdo je větší drbna, jo? Tady pánové, možná, že nás je v té debatě méně, tak to tak trošku jakože prohráváme. A já jsem si říkal, že bych mohl předat i další srovnání, takže já bych to teď nazval ženy versus muži. Takže pánové, v čem jsou naše drahé polovičky lepší? Čtou více knížek. Tak tady bych asi souhlasil. Jsou spořivější. Tak to nevím. Možná dáme tady 50-50, alespoň za mě. Umějí prý lépe zaparkovat. Tak tenhle ten článek asi musela, pánové, psát. Žena, to se vsadím. Pozor, píše se tady lepší paměť, budíš. Mají lepší čip. Ano, souhlasím. A index štěstí tady mluví jasně. 51% žen se cítí šťastně a je se svým životem spokojenější než 47% mužů. A podle průzkumu máme my muži radost spíše z materiálních věcí, zatímco ženy naplňuje rodina a přátelé. Ono, pánové, co si budeme povídat, projet se v novém autě nás asi možná láká více než návštěva tchýně.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekon

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, váš páteční parťák, hotel Šešklobala, vydařené odpoledne. Letí, to bude 15 hodin, za chvilečku už moje kolegyně Terka Puferka, ale teď pojďme na nejnovější zprávy a víme, kde se na cestách zdržíte. Jsme Rádio Čas a bude 15.
1: Tik, tak. Čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Nachmelené šardoné.
4: Nachmelené. Kdo z vás by nemiloval tu hravou chuť vína s chmelem? Nachmelené šardoné, grepové, růžové i extra chmelené, v láhvi nebo v plechu, to je láska navždy. Chutná všem. Najdou se v něm milovníci vína i piva. Nachmelené. To je hravá chuť vína s chmelem.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
9: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
8: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
10: A je to tady, velká žranice u pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
11: Řidiči aktuálně pozor v Ostravě Vítkovicích. Hasiči zde kvůli požáru auta museli dočasně uzavřít frekventovanou závodní ulici. A dopravní komplikace jsou také v Opavě na Těšínské ulici, kde se srazilo osobní auto s cyklistou. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: Zdravotní pojišťovny začaly nabízet bonusy. Ostrava bojuje s bolševníkem a u podštátu začalo odstraňování zříceného větrníku. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Zdravotní pojišťovny začaly nabízet výhodné benefity před začátkem školního roku. Tisíce korun mohou školáci dostat na sportovní kroužky, plavecké kurzy, lyžařské výcviky nebo školy v přírodě. Většina pojišťoven poskytuje na pohybové aktivity dětí příspěvky od 700 do 2000 korun a některé od září nabídnou i mimořádné bonusy a přispějí i na takové věci, jako je ochranná helma na kolo nebo sportovní kontrola.
1: Morava aktuálně.
11: Město Ostrava bojuje s exotickým nepřítelem a tím je bolševník velkolepý, který patří k nejnebezpečnějším invazivním druhům rostlin v Česku. Opatření se týká lesních pozemků ve Slezské Ostravě, říká mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
12: Systematická likvidace bolševníků je důležitým krokem k ochraně přírody i zdraví obyvatel. Přestože se na území Ostravy jedná pouze o několik evidovaných nalezišť, včasný zásah může zabránit jejich dalšímu šíření a předejít mnohem náročnějším a nákladnějším opatřením v budoucnu.
11: U podštátu na Přerovsku začalo odstraňování trosek zřícené větrné elektrárny. 30-metrový stožár, který spadl na poli ve čtvrtek, naštěstí nikoho nezranil. zmínil, protože zařízení bylo kvůli poruše už od července mimo provoz. Radnice ale teď požaduje i prověření zbývajících 3 větrných elektráren v okolí, které statici zkontrolují pomocí ultrazvuku.
8: Rádio Čas, sport.
11: A české volejbalistky dnes večer zápasem proti Řecku rozehrají domácí mistrovství Evropy, které se po dlouhých 29 letech vrátilo zpátky do Brna. Domácí hráčky jsou ve světovém žebříčku druhým nejvýše postaveným týmem skupiny, ve které je také Ukrajina, Bulharsko a Rakousko. V sobotu bude většinou skoro jasno až polojasno s teplotami od 21 do 24 stupňů. Tolik další zprávy naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
8: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
3: Tak hříšný kloup zní taky dobře.
4: Hříšné všechno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

0: Posloucháte Rádio Čas, od mikrofonu se hlásí Terka Puferka a měli jsme tady vzpomínku na Superstar roku 2009. Za mě teda asi nejúspěšnější ročník, protože máme opravdu velké množství známých účastníků až do dnešní doby. Počínaje Martinem Chodorem, který vyhrál, ale mimo to samozřejmě Markétka Konvičková, Ben Kristoval, Monika Bagárová, Miroš Majda, Jan Bendík. Opravdu tenhle ročník byl velmi plodný. No a samozřejmě už jsme zvědaví, jak to bude v tom letošním, protože 2. září opět startuje Superstar a bude tam opět spousta talentovaných i třeba méně talentovaných účastníků, takže bude sranda i kulturní zážitek. Mezi porotci bude Eva Farná, Palo Habera, Jakub Prachař, Kalin a Leoš Mareš bude samozřejmě moderátorem. No a já už jsem upřímně zvědavá, kdo to vyhraje tentokrát.
1: Radio Čas. Hity, které

jste s námi na vlnách Rádia Čas. No a zítra, konkrétně po 10. hodině, bude probíhat i repríza, kdy s námi na vlnách Rádia Čas bude Evička Regler se svým pořadem Jeste s rozumem. A tento týden rozebírala v tomto pořadu téma, které mě je velmi blízké, konkrétně potravinu jménem cuketa, kterou já používám v mnoha různých úpravách. No a pokud vás zajímá,

0: protože je cuketa úžasným zdrojem vlákniny a minerálních látek, česnek má zase antivirové a antibakteriální účinky a majoránka, ta uklidňuje zažívání a působí pozitivně na náš žaludek, tak potom vlastně takový cukeťák může být velmi zdravý prospěšným pokrmem, teda za předpokladu, že nebude smažený a nasáklý tukem.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
4: Přijďte si užít tradiční letní slavnosti vína na zámku Bruntál. Tuto sobotu od 15 hodin ožije zámecký park dobrým vínem, jídlem a cymbálovou muzikou. Vystoupí zde cymbálová muzika a folklorní soubor. Více informací na www.mubr.cz.
5: Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
6: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladne, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
7: Já zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
6: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: V sobotu bude krásně slunečno. Většinou čekáme skoro jasno až polojasno s teplotami od 21 do 24 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 16 stupňů Celsia.
2: Ladíte Rádio Čas, teď už tedy víme, jaké zítra očekávat počasí. No a samozřejmě vzhledem k tomu, že nás čeká víkend, tak to chce využít nějakým příjemným způsobem, ať už vyrazit někam na výlet na hory, případně někam do zoo, na hrady, na zámky, na nějakou super akci, na kterou mimochodem pro vás budu mít v tomto vysílání nějaké pozvánky, nějaké tipy, kam se vyrazit za zábavou. Tak či tak je potřeba si to náležitě užít, protože prázdniny se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Posledních pár dní nám zbývá, protože dnes už je 21.8., ale já nevím, jak vám, mně přišlo, že letos to neuvěřitelně rychle uteklo. Klidně mi napište na našem WhatsAppu Rádia Čas, zdali je to jenom můj pocit, a nebo máte taky ten pocit, že to dnes opravdu neuvěřitelně letí, tak jako v rámci celých prázdnin.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Vím, že ve tvým náručí ztrácím hodu záručí.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Se s námi na vlnách Rádia Čas, no a pojďme se podívat na jednu velmi zajímavou věc, která vzniká zatím teda jenom v zahraničí. Spoustu lidí se stěžuje, že nemají důchod, jaký by si představovali, že to finančně nevychází, ale někteří lidé to vyřešili tím způsobem, že místo toho, aby žili normálně v bytě či baráku, jako my všichni ostatní, tak prosím pěkně svůj důchod prožívají na výletní lodi, přičemž vyměnili to klasické bydlení, takže vsadili na nejlevnější kajuty, chytře vybrané plavby a různé věrnostní bonusy a v kombinaci toho jim vychází jeden den na moři za absolutně nízkou cenu, třeba 700 korun, přičemž v tom je zahrnuto i jídlo a úklid, což mi přijde jako naprosto úžasné. Téhle ceně se až nechce věřit, ale musí, řekněme, hodně plánovat, kdy přesně se přihlásit na kterou plavbu, ale tak či tak prostě stráví zhruba 9 měsíců v roce právě na lodi a mají za velmi přijatelnou cenu krásné prostředí. Pokud teda člověk nemá mořskou nemoc, tak to zní jako docela dobrý plán.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco kuřecí prsní řízky kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 25. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Den obce Horní Suchá je opět tady a máte se na co těšit. Tomáš Kus, Adam Ďurica, Niaga až Dor, Karol Aquido a mnozí další. Vstup a atrakce tradičně zdarma. Uvidíme se v sobotu 29. srpna v Horní Suché.
9: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.
3: Které milujete.

0: Posloucháte Radio Čas, no a dnes rozebíráme na našem Facebooku, kdo podle vás více drbe, jsou to muži nebo ženy? Já mám na to jasný názor a ten si povíme v naší následující hodince, máme minutu po 16, ale teď už je nejvyšší čas na čerstvé zprávy ze silnic a také zahraniční i domácí novinky, no a ty má pro nás Marcelka.
1: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
4: Houston, nemáme problém, hledáme posádku raketoplánu.
5: Slyšíme vás, dejte nám chvilku.
6: Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
4: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Česko přibývá elektroaut, Ostrava podpoří ozdravné pobyty pro školáky a Baťův mrakodrap úspěšně bojuje s vandaly. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy, vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Elektromobilita v Česku sice roste, ale za Evropou stále výrazně zaostáváme. Čistě elektrická auta a hybridy se u nás na celkových prodejích podílejí necelými 7%. V celé Evropské unii je to přitom už přes 20% a v rekordním Norsku dokonce téměř 98%. České řidiče podle televize Altava Plus od nákupu elektroaut stále nejvíce odrazuje, hlavně vysoká pořizovací cena a obavy z krátkého dojezdu.
7: Morava aktuálně.
8: Ostrava znovu finančně podpoří školy, které vyrazí s dětmi na ozdravné pobyty. Ty mají dětem nabídnout změnu prostředí a hlavně pořádnou dávku čerstvého vzduchu. Více nám řekl zastupující mluvčí města Petr Havránek.
9: Peníze z fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším je možné použít na financování různých věcí spojených se školními ozdravnými pobyty. Ať už se jedná o dopravu tam i zpátky, náklady na samotné ubytování v rekreačních zařízeních, stravu a pitný režim, doprovodný program a pojištění zúčastněných nebo zajištění pedagogického i nepedagogického dozoru. Maximálně výše příspěvku na jednoho žáka je stanovena částkou 7,5 tisíce korun.
8: Ostravské děti nejčastěji vyrážejí do Beskyd, Jeseníku, na Dolní Moravu a nebo k Orlickým horám. Baťův mrakodrap ve Zlíně úspěšně bojuje s vandaly. Díky novým bezpečnostním rámům a moderním kamerám výrazně ubylo zničeného vybavení, jako jsou například dalekohledy nebo výtahy. Opatření rovněž zamezila i znečišťování toalet bezdomovci. Historická budova krajského úřadu je tak pro návštěvníky už bezpečnější.
7: Rádio Čas, sport.
8: A polská tenistka Iga Świątecková díky odstoupení Jeleny Rybakinové postoupila do semifinále turnaje v Cincinnati. Reprezentantka Kazachstánu čtvrtfinále skrečovala kvůli zranění kotníku. O finále čtyřhry si zahraje český deblový pár Linda Nosková a Marie Bousková. V sobotu se můžeme těšit na prosluněnou oblohu a příjemné teploty. Čekáme skoro jasno až polojasno s teplotami od 21 do 24 stupňů. Tolik další zprávy naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
7: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
10: Představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
11: Tak hříšný kloup zní taky dobře.
10: Hříšné všechno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
7: Rádio Čas.
12: Rádio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

Posloucháte Rádio Čas, no a dnešní téma, které rozebíráme na našem Facebooku, je, kdo podle vás více trbe. Jsou to muži nebo ženy? Já osobně si teda myslím, že si v tomhle ohledu nemáme moc co vyčítat a že to jde z obou stran. Kdybychom se chtěli podívat, jak to vidíte vy v komentářích, tak já tady velmi často vidím odpověď chlapy. Třeba Dana píše, chlapy jsou mega drbny. Marcela, no zaručeně muži, jak začnou debatovat, neví kdy přestat a jít domů. Hana píše, ono se to nezdá, ale jsou to muži, a Eva rovněž píše, chlapi, bydlela jsem v dědině, kaj jsme se přestěhovali a ex věděl za měsíc, kdo, kde, s kým, jak. No, já jsem se dívala, jak je to statisticky a podle jakýchsi vědeckých výzkumů je to opravdu zhruba 50 na 50 a spíše se rozlišuje, v čem se konkrétně drbe. U mužů to často bývá práce, kolegové, šéfové, auta, sportovní výsledky a politika, zatímco u žen to bývají vztahy, rodina, soukromý život druhých, móda a zdraví. Přičem se ale ve většině případů slučují všichni, že máme tendenci komentovat vzhled druhých. Napište mi, jak to vidíte vy a jestli máte ve svém okolí drbny spíše muže či ženy.

0: Ladíte rádio Čas, no a přátelé, pokud jste stejně jako já byli na filmu Michael o Michaelu Jacksonovi a když skončil, tak jste dostali téměř děs, jak je to možné, že to bylo skvělé, ale jak to může končit, tak teď už víme, že se nemusíme děsit, že bude druhý díl. No a už se pomaličku natáčí, přičemž dozvěděli jsme se, že právě v tom druhém díle se teda podle producentů budou i zaměřovat právě na obvinění ze zneužívání dětí, takže o to bude zajímavější. A je pravda, že bohužel s tím se velká část příběhu Michaela Jacksona pojila a ať už si myslíme, že to udělal či neudělal, rozhodně bude zajímavé vidět to v tom filmovém podání. Já věřím tomu, že Jafar Jackson, tedy synovec Michaela Jacksona, který hraje hlavní roli, opět podá geniální výkon, protože to, co předvedl on, i ten malý herec, jakožto malý Michael Jackson v jedničce, to bylo naprosto unikátní, nejenom z hlediska hereckého výkonu, ale i z hlediska tance. Opravdu luxusní zážitek, takže v příštím roce už se můžeme těšit na to, že bude konečně pokračování. Já říkám konečně, ono to jako není moc dlouho, co vyšla jednička, ale znáte to, když vás něco absolutně nadchne, tak máte pocit, že se prostě nemůžete dočkat.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Přijďte si užít tradiční letní slavnosti vína na zámku Bruntál. Tuto sobotu od 15 hodin ožije zámecký park dobrým vínem, jídlem a cymbálovou muzikou. Vystoupí zde cymbálová muzika a folklorní soubor. Více informací.

0: Mubr.cz.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
0: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahůdkové zlaté paštiky Májka, Matěj, Játrovka a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 12,90 a ve středu jen za 9,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 21,90 nebo oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
2: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: prací.
1: Jste s námi na vlnách Rádia Čas, no a přátelé, ve většině prací je to tak, že si člověk dlouhodobě musí budovat svou kariéru, aby potom dosáhl nějakých velctinných úspěchů. No a i v herecké kariéře je to často obdobné, že si první herci projdou nějaké maličkaté role, pak třeba i větší, ale ne v až tak kvalitních a známých filmech, a až potom přijde nějaká ta vysněná. No ale pak jsou tady tací, kteří to vzali teda výraznou zkratkou, a já narážím na oblíbeného herce Orlanda Bluma, lamač dívčích srdcí svým pohledem, charizmatem a talentem, přičemž on si představte, že v podstatě i hned potom, co absolvoval školu hereckou, tak v roce 1999 dostal jednu ze svých úplně prvních rolí a byl to prosím pěkně Legolas v trilogii Pán prstenů, z čehož se stal naprosto unikátní výtvor a díky tomu se okamžitě dostal do podvědomí úplně všude, jakožto elfský lukostřelec, do kterého se zamilovali diváci po celém světě. No a víte, jaká byla jeho druhá taková role, kterou si všichni pamatujeme, která přišla ani ne 4 roky potom? Byl to prosím pěkně Will Turner v trilogii, nebo ještě více než trilogii, Piráti z Karibiku. No, pojďme si říct na rovinu, že takové herecké příležitosti hned z kraje kariéry, to by si přál asi úplně každý umělec. Na druhou stranu zase, když si vezmeme to, jak Orlando Bloom vypadá, jaký má talent a jaké má vyzařování a že je ještě navíc docela pracant, tak to vlastně nemohlo dopadnout jinak.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: V sobotu bude krásně slunečno. Většinou čekáme skoro jasno až polojasno s teplotami od 21 do 24 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 16 stupňů Celsia.
4: Rádio Čas.

0: Rádio Čas, čas kam za sportem.
1: Rádio Čas je tady s vámi i při pátečním odpoledni. Od mikrofonu se hlásí Terka Puferka, no a jedna pozvánka pro všechny sportovní nadšence, zejména milovníky fotbalu, na úžasnou akci, kterou je 13. ročník mezinárodního fotbalového turnaje Vyšegrad Cup 2026. Tahle akce proběhne předposlední víkend letošního srpna a bude v Malých Hošticích u Opavy. Těšte se na pořádný fotbalový zážitek, protože na hřišti se představí malí fotbalisté, ti, co jsou narození v roce 2017 a mladší, ale chybět nebudou i takové legendy, jako je například tato.
2: Dobrý den, tady vás oslovuje Tonda Panenka, chtěl bych vás pozvat na Vyšehrad Cup, který se bude konat 22. a 23. srpna v Malých Hošticích u Opavy a budu přitom, rád vás pozývám na toto podvolavé klání. Myslím si, že uvidíme krásné výkony, že kluci budou hrát s nejlepším nasazením, jako vždycky budou hrát srdcem a to se mi líbí a proto tam rád jezdím a doufám, že se tam potkáme a pozdravíme.
1: Rozhodně se potkáme a zároveň to nebude ale pouze o fotbalu a fandení, protože na programu je také charitativní dražba sportovních dresů, no a vydražené peníze následně pomohou seniorům v Kravařích a dětem na dětském oddělení Slezské nemocnice v Opavě.
0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli.

0: Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Optika Patria v centru Místku. Dioptrické brýle od 1800 korun. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Ladíte rádio Čas, máme 5:55. No a pokud máte volnou chvilku, zastavte se na našem Facebooku, kde dneska zjišťujeme, zdali si myslíte, že větší drbny jsou chlapy nebo ženský. No a teď už máme nejvyšší čas na to, abychom se podívali na zprávy ze světa i z domova a také čerstvé informace ze silnic, a ty už pro nás má Marcelka.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
6: A je to tady, velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
7: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
8: Slyšíme vás, dejte nám chvilku.
9: Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
7: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
10: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor, v Českém Těšíně ve Smetanově ulici srazilo se tady osobní auto s cyklistou. A opatrnost se určitě vyplatí i na hlavním tahu mezi Hodonínem a Břeclaví, kde se v katastru Moravské Nové Vsi na silnici první třídy stala další dopravní nehoda. I tam musí řidiči počítat se zdržením. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Češi ve velkém nakupují zájezdy k moři. Přehrady na severu Moravy zvládají současné sucho a otrokovice lákají k výletům. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. České turisty od letních dovolených na jihu Evropy neodradili ani rekordní požáry a extrémní vedra. Cestovní kanceláře před koncem prázdnin hlásí, že lidé masivně jezdili hlavně do Řecka, Turecka, Španělska nebo Itálie. Zájem o letní pobyty u moře přesto neklesá a Češi už teď ve velkém nakupují zájezdy na příští rok.
11: Morava aktuálně.
10: Otrokovice lákají k výletům. Nově začaly nabízet 8 nových cyklistických okruhů. Ty provedou cyklisty atraktivními místy v širším okolí města. Více podrobností dodává mluvčí radnice Lenka Vaculová.
12: Trasy určené pro silniční i horská kola vždy začínají a končí v Otrokovicích. Díky interaktivní mapě navíc stačí vybrat trasu a vyrazit. 8 výletů nabízí různě zaměřené trasy do okolí Otrokovic. Cyklisté se mohou vydat například před Hostišovou, Kurovický, Lomčí chřiby, vystoupat na Pindulu a Bunč nebo zamířit do Kroměříže či na Slovácko.
10: Podobné okruhy už mohou cyklisté využívat například ve Zlíně, na Pajedlích nebo v okolí Baťova kanálu. Přehrady ve správě Povodí Odry jsou připravené i na další období sucha. Naplněné jsou od 80 do více než 90%. Nedostatek vody pro domácnosti nebo firmy podle vodohospodářů nehrozí. Ti už také chystají stavbu nové menší nádrže ve Stěbořicích na Opavsku. V případě velké přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku zatím není dokončený převod pozemku.
11: Rádio Čas, sport.
10: A v sobotu rozehraje Šanceliga další fotbalové zápasy. Artis Brno se v Šipex aréně utká se Spartou Praha. Na stadionu Letná ve Zlíně přivítají domácí Slovan Liberec a Pardubice přijedou do Olomouce. Šance Národní liga má pak na programu utkání ostravského Baníku B s Českou Lípou na fotbalovém stadionu ve Vítkovicích. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno s teplotami od 21 do 24 stupňů. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.
11: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
13: Představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
14: Tak hříšný kloup zní taky dobře.
13: Hříšné všechno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

Posloucháte Radio Čas, dnes máme 21.8., což znamená, že opět spousta různých oslavenců. No a já se tady koukám, že dneska slaví například skvělý hudebník Kenny Rogers, také z českých hudebníků je to například Ondřej Ruml a nebo také herec Blažek. Přičemž já jsem se ale dívala, že mezi oslavenci máme ještě také jednoho, který sice není známý, ale rozhodně stojí za zmínění, a to je paní Etel Kateram, která, prosím pěkně, je aktuálně nejstarší žijící člověk na světě. Dneska slaví své 117. narozeniny, což když si člověk jenom jako představí, že se narodila v roce 1909 a bylo to teda v Anglii a za svůj život zažila dvě světové války, příchod internetu a více než století neuvěřitelného technologického a společenského pokroku. Já si myslím, že to je něco opravdu nepředstavitelného. Klobouk dolů a hlavně já jsem se dívala na fotky. Ta paní vypadá naprosto skvěle. Člověk by s přehledem hádal třeba 85 a ona už má přesto a ještě takhle moc. Takže velká gratulace k těmto 117. narozeninám. No a velká inspirace a motivace pro nás všechny.

0: Hit.
1: Jste s námi na vlnách Rádia Čas, od mikrofonu se hlásí Terka Puferka a pojďme si říct, kam tento víkend můžeme vyrazit za zábavou. Již dnes nám odstartoval a také po celý víkend poběží pomťový víkend v Kopřivnici, kde se můžete těšit na Lenku Dusilovou, Michala Horáka, Fleret, Refua, zkrátka a dobře 3 dny plné hudby, zábavy a samozřejmě i těch kolotočů a různých atrakcí. Skvělá náhlada rozhodně nebude chybět. Další pozvánka míří na B-Fest Bílovec, který bude probíhat už zítra na nádvoří zámku od 13 hodin a těšte se tam na ochutnávku různých druhů piv, doprovodný program, no a také náš promo tým společně s DJem Alešem Škubalem. No a poslední pozvánka, ta míří o kousek dál, konkrétně do Jeseníka, kde bude probíhat akce Chutě kraje Jeseník. Bude to 23.8. od 10. hodiny ve Smetanových sadech a těšit se můžete na místní speciality, různý doprovodný program, také tam bude Rádio Čas, no a hlavně budou tam i velmi známé kuchařské tváře a osobnosti, takže rozhodně to bude nezapomenutelný zážitek.
0: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě 5hvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
4: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
2: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Laj, laj, laj, nachmelené chardonnay.
7: Nachmelené. Kdo z vás by nemiloval tu hravou chuť vína s chmelem? Nachmelené chardonnay, grepové, růžové i extra chmelené, v láhvi nebo v plechu, to je láska navždy. Chutná všem. Najdou se v něm milovníci vína i piva. Nachmelené. To je hravá chuť vína s chmelem.
8: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé 2 týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
9: Již 7. ročník Bílovackého Beerfestu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny. Čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna Rádia Čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a napij se.
10: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
11: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
10: Přidejte se ke

0: KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
1: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
0: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
2: KP Revital Ostrava.
1: Vaše práce,
0: vaše stopa.
1: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.
3: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
4: Obědovka Rádia Čas.
3: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
4: Když posloucháš, máš vyhráno.
3: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
5: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Posloucháte Radio Čas, no a přátelé, víte, co to je? Opravdová věrnost svým fanouškům. To je, když jste v jakkoliv nevýhodné pozici a stejně jdete a vystoupíte. Já narážím na zpěváka, který se jmenuje Youngblood, a před několika dny si tenhle světoznámý zpěvák bohužel zlomil nohu při nehodě na kole. A ani toho nezastavilo, protože jenom pár hodin po nehodě vystoupil na pódiu, aby své fanoušky nenechal bez koncertu, a o pár dní později už řádil o berlích a dokonce provozoval takový takzvaný croft surf, což znamená, znáte to, když se zpěvák položí do publika a oni ho tak si jako předávají všichni nad hlavami, tak on tohle prosím pěkně absolvoval na vozíku přímo mezi nimi, s tou zlomenou nohou v té sádře, jako na jednu stranu opravdu klobouk dolů, mně to přijde úžasné, protože do toho dal maximum své energie, diváci byli absolutně nadšení a nikdo se nemohl stěžovat, že přišel o ten zážitek, byť by mu to samozřejmě všichni odpustili, kdyby se zlomenou nohou nevystoupil. Ale on si řekl, že prostě nenechá ve štychu, takže klobouk dolů. No a my už se pojďme podívat, jaké bude zítřejší počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V sobotu bude krásně slunečno. Většinou čekáme skoro jasno až polojasno s teplotami od 21 do 24 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 16 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas.

0: Posloucháte Radio Čas, doufám, že si užíváte pohodový páteční den a celkově se těšíte na víkend. Já tady mám pro vás jeden tip na akci, která se ale netýká tohoto víkendu, nýbrž 21.11., kdy v Ostravar aréně propukne jedna obrovská a legendární akce, což je mega koncert Rádia Čas pro všechny bezva lidi. Nádherná tradice, která probíhá každý rok a my se na vás moc těšíme. Vy se rozhodně taky máte na co těšit, protože přijede světoznámá kapela Europe a budou mít dokonce své 40. výročí v rámci toho, kdy vydali album The Final Countdown a díky tomu přijedou na evropské turné, v rámci kterého se zastaví i u nás na megakoncertě Rádia Čas. A krom toho se můžete těšit třeba na skupinu Olympic, Davida Kolera nebo také Leny společně s Marpem. Zkrátka a dobře, u toho prostě nesmíte chybět, protože my, jakožto tým Rádia Čas, rozhodně také chybět nebudeme.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Tesco Clubcard šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
5: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
6: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma www.baristacupostrava.cz.
7: Den obce Horní Suchá je opět tady a máte se na co těšit. Tomáš Kus, Adam Ďurica, Niaga až Dor, Karol Aquido a mnozí další. Vstup a atrakce tradičně zdarma. Uvidíme se v sobotu 29. srpna v Horní Suché.
8: Popel a hrách a hry, co se nedají vyhrát.
3: Rádio Čas.

0: Rádio Čas.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Now this is not the time or the place for broken-hearted.

Ladíte Rádio Čas, od mikrofonu se hlásí Terka Puferka. No a pro dnešek už se s vámi musím oficiálně rozloučit. Mějte se nádherně, pořádně si užijte ten předposlední prázdninový víkend a já se na vás budu těšit zase při pondělku po 3. hodině. A jako vždy připomínám, držte si úsměv na tváři. Tak čau!

0: Megaléto Rádia Čas je za námi. Byla to jízda plná hudby, zážitků a slunce. A to všechno jen díky vám. Děkujeme, že jste byli součástí našeho největšího letního dobrodružství. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
5: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
4: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
6: A je to tady, velká žranice u pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 20.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor, v Českém Těšíně ve Smetanově ulici srazilo se tady osobní auto s cyklistou. A opatrnost se určitě vyplatí i na hlavním tahu mezi Hodonínem a Břeclaví, kde se v katastru Moravské Nové Vsi na silnici první třídy stala další dopravní nehoda. I tam musí řidiči počítat se zdržením. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravotní pojišťovny začaly nabízet bonusy. Ostrava bojuje s bolševníkem a u podštátu začalo odstraňování zříceného větrníku. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Zdravotní pojišťovny začaly nabízet výhodné benefity před začátkem školního roku. Tisíce korun mohou školáci dostat na sportovní kroužky, plavecké kurzy, lyžařské výcviky nebo školy v přírodě. Většina pojišťoven poskytuje na pohybové aktivity dětí příspěvky od 700 do 2000 korun a některé od září nabídnou i mimořádné bonusy a přispějí i na takové věci, jako je ochranná helma na kolo nebo sportovní kontrola.
1: Morava aktuálně.
0: Město Ostrava bojuje s exotickým nepřítelem a tím je bolševník velkolepý, který patří k nejnebezpečnějším invazivním druhům rostlin v Česku. Opatření se týká lesních pozemků ve Slezské Ostravě, říká mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
2: Systematická likvidace bolševníků je důležitým krokem k ochraně přírody i zdraví obyvatel. Přestože se na území Ostravy jedná pouze o několik evidovaných nalezišť, včasný zásah může zabránit jejich dalšímu šíření a předejít mnohem náročnějším a nákladnějším opatřením v budoucnu.
0: U podštátu na Přerovsku začalo odstraňování trosek zřícené větrné elektrárny. 30-metrový stožár, který spadl na poli ve čtvrtek, naštěstí nikoho nezranil, protože zařízení bylo kvůli poruše už od července mimo provoz. Radnice ale teď požaduje i prověření zbývajících 3 větrných elektráren v okolí, které statici zkontrolují pomocí ultrazvuku.
1: Rádio Čas, sport.
0: A české volejbalistky dnes večer zápasem proti Řecku rozehrají domácí mistrovství Evropy, které se po dlouhých 29 letech vrátilo zpátky do Brna. Domácí hráčky jsou ve světovém žebříčku druhým nejvýše postaveným týmem skupiny, ve které je také Ukrajina, Bulharsko a Rakousko. V sobotu bude většinou skoro jasno až polojasno s teplotami od 21 do 24 stupňů. Tolik zprávy v 18 hodin. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
4: Tak hříšný kloup zní taky dobře.
3: Hříšné všechno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Přijďte si užít tradiční letní slavnosti vína na zámku Bruntál. Tuto sobotu od 15 hodin ožije zámecký park dobrým vínem, jídlem a cymbálovou muzikou. Vystoupí zde cymbálová muzika a folklorní soubor. Více informací na www.mubr.cz.
2: Ušetříte, když u hrušky nakoupíte.
1: V potravinovém řetězci maloobchodní

0: programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
2: Hříšný kloup zní taky dobře.
1: Hříšné všechno mezi 6 a 9 v dobré ráno, Moravo.

0: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
1: Dance Party Rádia Čas.

0: Tak, čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Již 7. ročník Bílovackého Beerfestu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny. Čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna Rádia Čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a napij se.
4: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
5: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory? Toho všeho můžete být součástí.
4: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
5: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
4: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
6: KP Revital Ostrava.
5: Vaše práce,
4: vaše stopa.
5: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.

Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

Rádio Čas. Rádio Čas. Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky. Dance Party Rádia Čas. Dance Party. Oh, yeah.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Radimem a Lenkou.
1: Představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
2: Tak hříšný kloup zní taky dobře.
1: Hříšné všechno mezi 6 a 9 v dobré ráno, Moravo.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahůdkové zlaté paštiky Májka, Matěj, Játrovka a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 12,90 a ve středu jen za 9,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 21,90 nebo oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
1: Dance Party Radia Čas.
2: Dance Party Radia Čas.
3: Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
2: Tak hříšný kloup zní taky dobře.
1: Hříšné všechno mezi 6 a 9 v dobré ráno.

0: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
1: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
0: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.

0: jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
1: Tak hříšný kloup zní taky dobře.
0: Hříšné všechno mezi 6 a 9 v dobré ráno, Moravo.

Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online. Dance Party Rádia Čas. Yes.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostup

0: představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
1: Hříšný kloup zní taky dobře.
0: Hříšné všechno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Morava.

Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete.

které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
1: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama, třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
0: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Just. Rád.